viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat

0: oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři.
1: Radio

0: tady DJ Vich, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo.

vás vztekle. Když víte, že mám navrch, mám pro vás ale návrh. Vyřaďte mě ze scény, dělejte si to svoje, až si to doděláte. Mám pro vás jeden vzkaz, nemáte.

0: rapu v republice.
1: Každý den je voden mín, každý den je voden mín, každý den je voden mín.

hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho. Vidíš nějakej fakápek na ulici? Pošli fotku nebo voiceovku přes apku Rádia Spéna.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

0: Spin Talk.
1: Jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. On už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tati koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. Je to před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale nebo jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, můžeme si vymýšlet prostředí, pak vypletějí sedm údolí, jo. Tak jsem si říkal, to je super, to je inspirace jak hrou.
2: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co
1: má hip-hop. Tom se marnej. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte. Dnešním hostem je Petr Forman, jeden z bratří Formanů, který stojí za projektem festivalu Arena. Ten se letos stěhuje na pražskou Štvanici. Petře, vítejte.
1: Ahoj, ahoj taky, dobrý tak, den, ahoj.
2: Můžem si tykat.
1: Já nevím, můžete, že to nevadí.
2: Mně to nevadí.
1: Mně to nevadí.
2: Tak jo, tak super, jo. Takže já jsem Roman.
1: Já jsem Petr.
2: Těší mě. Tak letošní program přesouváte na Štvanici. Proč právě Štvanice?
1: No, protože Štvanice se tím, že se tam postavila lávka Holka, se prostě zpřístupnila, no.
2: To je vlastně pravda.
1: No,
2: nemusíš si to mít přes magistrál.
1: No, Štvanice je, že jo, známá, od jak živa tady je známá, ale je pravda, že vy jste si tam, nebo ty jsi tam musel doběhnout z mostu, anebo nějaký tam byl, myslím, přívoz. A nějaký život tam byl, jo, protože to je nádherný místo, úplně zapomenutý skoro v centru, že jo. Ale a historicky samozřejmě slavný, jo, tam se dělo spousta věcí, ale poslední roky prakticky nic. A tak zaplať pánbu, že si to někdo všimnul, no a vymyslel tuhle tu lávku, která je jenom pro pěší, a ona vlastně běží z Prahy 7 na Prahu 8, překlene tu řeku a tam na Štvanici je taková odbočka, že jo, krásná. No a tím se ten ostrov stal přístupný všem a samozřejmě velmi atraktivní. To je místo, kde dneska půjdeš večer a je takhle hezky v pátek, v sobotu, tam lidi grillujou.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, to je pravda.
1: Je tam ten Baden-Baden, už tam funguje, že jo, ten...
2: Několik let vlastně.
1: Několik let a celkem úspěšně tam si lidi nají vemu lehátko a prostě se tam lehnou.
2: Vyčilujou.
1: Jo, a my jsme vlastně už tam chtěli být loni, ale ta lávka byla rozestavěná a všichni říkali, jasně, to bude, tak jsme sehnali všechny záštity na všechny Prahu 7, Prahu 8, magistrát, jo, a oni jasně to odevřem a pak jsem šel za tím stavby vedoucím, protože jsem furt viděl, že tam chybí kus té lávky, jo. A říkal jsem, prosím vás, oni říkají, že to odevřete, ale jak to teda, někdo mi poradil, ať se jdu radši zeptat vás, když to tady stavíte. A tam byly ještě ty buňky, že jo, a ty bagry a to. A on říkal, viděl jste, jak to tady vypadá? A jsem říkal, no tak vidím to, ale tak vím, že vy umíte, že zázraky dneska se staví rychle a to. A on říkal, tady víte co, dvakrát, třikrát zaprší a prostě to. No a taky to tak bylo, že když jsme teda se rychle přestěhovali zpátky na Smíchov, kde jsme byli spokojení, ale je pravda, že tohle je úplně luxusní, nádherný místo. Jako já samozřejmě jsem šťastný, že tam můžeme být s festivalem Arena, ale taky vidím, kolik se tam dneska už děje a chystá věcí a myslím, že to je jedině dobře, že Praha má takovýhle nový místo.
2: Jako další místo, souhlasím, no. Souhlasím. Propojíte ten program i s místníma skejťákama?
1: No, ale my

0: jsme, že jo, tak Tomáš Reimann, to je prostě zdravý, já tečku jsem si vzal zobáka, jo, s tou legendou, a protože Ivan prodával, že jo, dlouho v Mystiku a prostě všichni se známe, tato stará parta, takže takhle, my tam chodíme na pivo po práci, protože má Plzničku a stará se o ní, ale myslím si, že budou spíš lidi prostě chodit buď od něj se podívat k nám, nebo od nás zase se zastaví u něj. Máme tam mezi náma pár kluků, který jezdí na skateu, tak si tam odskočí si prostě zablbnout, ale jsme spíš kamarádi, než aby jsme hledali nějaký opravdu
1: business model.
0: Business model. A naopak aréna končí vlastně záměrně těsně před Mystikem festem, aby jsme si i taky nekonkurovali, protože to tam bude, to je slavný hezká festival a prostě by jsme stejně museli zastavit ty naše divadelní produkce, by asi trpěli tím hlukem, takže my nejsme konkurence, my se krásně, myslím, doplňujeme.
1: Okay. Ten festival Arena pořádáte už neuvěřitelně dlouhou dobu, že jo? Tak jak se jako změnil, kam se posunul?
0: No, tak on se posouvá, myslím, tím, jak se posouvá způsob vyprávění lidí kumštýřů, jo. My jsme kdysi řekli, dneska je samozřejmě nejvíc populární ten takzvaný nový cirkus, ale já jsem nechtěl to opírat o to, co prvoplánově má ráda taková jako větší skupina lidí. Já jsem si přál představovat ten svět kumštu, řeknu, neříkám jenom divadla, ale samozřejmě je to i o muzice, je to o výtvarných věcech, o instalacích, o moderních technologiích. Já jsem si přál, aby festival byl otevřený všemu, co je v první řadě originální, co je nový, co je, a svým způsobem mluví k mladým lidem, protože myslím si, že moje generace je zvyklá chodit do divadla a to se asi nezmění, ale vším jsem, mám tři dcery, a všiml jsem si, že samozřejmě oni jdou se podívat na něco, co se děje v divadle, když to o tom slyší, že to je dobrý. Ale jako je spousta věcí, které můžete dneska zažít a nedějou se vůbec v těch standardních prostorách. Mm-hmm. Tak já jsem chtěl, aby arena byla otevřená všemu, co se zrodí, co je nový, co je originální, přestože se považuji za old school, tak tenhle svět je prostě plný fantazie, měl by z ní čerpat, měl by s ní pracovat a neměl by se bát jí používat. To znamená, dávám přednost věcem, který objevím a jsou, nejsou to takový často ten mainstream, a na druhou stranu si uvědomuju, že bych si přál, aby arena byla otevřená všem. To znamená i dětem, to znamená i lidem, kteří třeba se bojí chodit do divadla, a proto tam máme v programu, vždycky to se snažím tak namíchat, aby tam bylo prostě něco, co je opravdu pro lidi, kteří třeba ten svět mají rádi a vyhledávají tyhle originální věci, ale zároveň, aby tam byly věci, které jsou pro všechny. A to za to můžu dát, myslím, ruku do ohně. Takže se mění, myslím si, aréna tím, co se objevuje za nové věci a nebrání se žádnému žánru nebo žádnému přístupu, žádnému projevu uměleckému, který se objeví, který je nový a který se nám taky samozřejmě vejde do těch stanů a do toho prostředí, který vytváříme.
1: Jak se změnili diváci za ty roky?
0: Diváci se hodně změnili od covidu.
1: Uh-huh. A jak?
0: No, změnili se tím, no jak, no, oni se nezměnili, oni pořád, pokud mají čas a nějaký trošku peníze, aby si mohli něco užít za ně, tak si prostě víc vybírají. Zkrátka lidi dřív bylo, dneska jdem do divadla, za týden půjdeme na koncert, pak jdeme, já nevím, do dobrý jídlo, do dobrý hospody a tak dále. Jo, i na aréně jsme to cítili, tak jeden den přišli tam a za týden se vrátili na něco jiného. Dneska je to hlavně způsobený tím, že zkrátka během toho covidu všichni si nakoupili, že, velkou televizi a předplatili ty programy a zjistili, že tam je spousta atraktivních věcí, které sami o sobě vás budou bavit. Když na ně budeš koukat, prostě tak nejsou to jenom nějaký šunty rychle udělaný často. Takže a to je první věc. No a druhá, že prostě si vybírají. Když mají čas a peníze, tak chtějí něco užít. A myslím si, že se trošku bojí do divadla, protože co si budeme nalhávat, někdy tam prostě člověk sedí a buď to jako si říká, to není pro mě, já tomu nějak nerozumím, anebo prostě to fakt je blbý. Jako já,
1: na druhou stranu tohle to není váš případ, protože vy jste takový jako velmi vizuálně zajímavý no. A tam podle mě člověk nemusí mít vůbec strach, že něco nepochopí, protože už jenom to, že se bude na něco koukat, tak začne vnímat a přemýšlet nad tím, co to může být, protože to je vizuálně moc pěkný.
0: Máš pravdu, že není to žádný kalkul. My jsme vizuální, protože já jsem dlouho pracoval s bráchou, který je výtvarník a všechno jsme dělali spolu a tím pádem ty věci byly často opřený o to výtvarno. Taky jsem vystudoval loutkovou školu, tam se vždycky počítá s nějakýma loutkama nebo s nějakou dekorací. Mm-hmm. A pak jsme hráli hodně v tom zahraničí, no a tam samozřejmě jazyk, neříkám, že je obtížný. Vždycky jsme se s tím srovnali, buď jsme brali cizí herce nebo tak, když bylo hodně textu. Ale samozřejmě, že to vizuálno představení, který je opřený o obraz a o atmosféry, má jakoby větší naději, že bude přístupný víc lidem. Ale je to náš, my se často, já říkám, vyprávíme příběhy těma obrazama a to mě samozřejmě baví, ale není to tak, že je to prostě dneska automatický. Hmm. Je to, máš pravdu, jsme asi pro spoustu lidí víc přístupný tím, že často pracujeme prostě s tím obrazem a silnou hudbou a se zvukem a taky se teda musím říct, je to jako hejbem za těma lidma, vlastně za nima jezdíme. Taky jo, dneska už to není nic nenormálního, ale když jsme v tom po té revoluci byli jedni z prvních, tak jsme možná z toho i trošku vytěžili, že jsme jezdili za těma lidma a byli jsme schopni postavit ten náš stán, ten prostor a přivést jim to divadlo až pod nos, jo, až domů, třeba i do menších měst, což v té době nebylo. No.
1: No tak pojďme konkrétně k těm lákadlům, protože těch tam je spousta. Divadlo, nový cirkus, výtvarný dílny nebo třeba výstava Imaginarium, tak to je jako celkem hodně práce a příprav, tak jak dlouho to nejdřív chystáte?
0: No díky za otázku, teď jsme začali stavět asi před 5 dny, postavili jsme minulý čtvrtek nebo pátek jsme dostavěli tu dřevěnou boudu, tomu říkáme salon, to je jeden z našich prostorů, kde jsme předtím hráli představení Dead Town. Postavili jsme ho na Štvanici, půjčili jsme ho United Islands, proběhlo tam pár koncertů a hned od včerejška, od pondělí, nebo předevčerejška, nebo
1: jasně,
0: prostě
1: jasně.
0: Od pondělí.
1: Rozhovor vysíláme stejně za týden, takže to vůbec nevadí.
0: Takže prostě hned jsme brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden, je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru, ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla, to před Imaginarium zaměřený hodně na děti, ale to jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací, to, co recyklujeme ze starých představení, nebo vzniká nový, brácha Matěj pracuje vždycky asi minimálně s 5 dalšíma výtvarníkama, je to opravdu bohatý na ten prostě na to výtvarno. No pak začneme hned stavět ten velký náš stan novej, ten my mu říkáme Brdek, to vzniklo na proto představení Ptačí sněm. A to je absolutně jako nejnovější teda konstrukce, musím říct, je to jako jak říkám, prostě jsme to začali dělat a pak se nám to vymklo z rukou, takže to vozí 5 kamionů, má to váží asi 80 tun.
1: Tak se vám to hodně vymklo z
0: rukou. Vymklo se to, ale mě to zase, jako se ptal na to, co se změnilo, ten covid to způsobil, protože my jsme do covidu hráli buď hodně venku, ale najednou před covidem malý města v Česku se, helejte, přijeďte tohle a začalo se to řešit, začalo se to dít, jo, začali jsme víc hrát tady a malý města si dopřáli postavit si prostě divadlo na náměstí a věřili tomu, že tam lidi přijdou a zaplatí za to peníze. A najednou přišel covid a oni zavolali, oni to odkládali, hele, rok, teď se to nedá, že nesmíme, pak za rok, no uvidíme a pak se začali ptát, nemáte něco malého do kulturáčku? Já jsem říkal, nemáme. Prostě mě šede, já prostě nebudu dělat 2 kroky zpátky. Já jsem byl šťastný, že se po revoluci, po 30 letech konečně trošku mění tady nálada a nebojí se ty programátoři prostě toho, že nepřijdou lidi na divadlo, který postaví na louce nebo na náměstí.
1: Já mám takový pocit, že jsem tenkrát na vás byl buď v Třešti nebo v Telči, nebo něco podobného.
0: V Třešti. V Cihelně.
1: No,
0: postavili dovnitř, to bylo během covidu skoro, nebo těsně po.
1: No,
0: to je super, no, díky, to bylo, to jsme vytáhli z toho stanu a postavili v Cihelně, kde jsme mimochodem před lety dělali právě velký takový třídenní festival, připravovali jsme ho asi 14 dní přímo v té Cihelně, starý, krásný, a pak jsme se tam vrátili s tímhle představením. představením.
1: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
0: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí sedm údolí, jo. Tak jsem si říkal, to je super, to je inspirace jak hrom. No a pak jsme to začali zkoumat a je to prostě, to je samozřejmě, že to je alegorický příběh o lidech, který prostě hledají novýho vůdce, zkrátka, a na té cestě se mají různý trable, prožívají různý dobrodružství, umírají. No, ale zase, jo, my to samozřejmě přetavili do velkého obrazu. Je tam, nemohli jsme se vyhnout tomu mluvení a pár větám, protože jsou to nádherné věty, prostě nádherné slova, krásný text, ale je to jeho tam minimum. A je to samozřejmě, na tuhle představení jsem poprvé si jaksi dopřál nebo prostě pozval takovou partu tanečníků, opravdu dobrých tanečníků, protože jsem chtěl, aby ty ptáci, aby ty lidi se uměli hejbat, aby jsme prostě přece jenom něco předvedli. No a vznikaly obrovský animace, veliký obraz, který dělal Josef Lepša, a je to kombinace toho vlastně toho velkého obrazu a samozřejmě lidí, kteří se pohybují uvnitř toho obrazu. I proto jsme stavěli tenhle ten prostor, protože já jsem tam je samozřejmě kvůli těm projekcím je tam množství projektorů silných, velkých, aby vytvořili ten velký obraz a já jsem všechny ty prostory, kterými máme k dispozici, tak mají vždycky nějaký sloupy, jo, ten prostě tam někdo to drží, ten tu klenbu, že jo, toho stanu. A přes ty sloupy, když začneš pouštět ten projektor, tak to dělá stíny na ty, samozřejmě proti, takže divák furt tam má někde nějaký stíny a to já jsem nechtěl, takže jsme si jakoby vyprojektovali s francouzskýma dvouma projektantama stán, které je úplně bez těch sloupů, je to taková obrovská klenba a tím je teda opravdu výjimečný a ten obraz je opravdu veliký, takže já bych zval lidi na
1: velký zážitek.
0: No tak já doufám,
1: je to artový zážitek.
0: Musím říct, že je to zajímavý, protože to představení, abych byl úplně upřímný, nemá tolik humoru, jako měly ty naše představení dřív, ale je obrovským, jako je velký, v tím velkým obrazem opravdu to je skoro jak takový IMAX, jako veliký kino a to, co já miluju, tu hledání těch atmosfér a nálad a díky světlu, díky hudbě, obrazu a těm animacím nebo dekoraci, to tam všechno je.
1: Na mě všechny ty vaše projekty, které jsem buď viděl, buď zprostředkovaně jsem koukal na nějaký videa nebo fotky nebo naživo, tak stejně to vždycky působí, jak když prostě přijdu na nějakou kouzelnou půdu a začnu se prostě prohrabovat věcma, který začnou prostě tak nějak jako užívat a začne tam být spousta hudby. A je to podle mě velký zážitek sám o sobě jenom tohleto představení nebo vaše představení vidět, takže nebál bych se jít na vás do divadla.
0: Děkuju moc za pochvalu. Jako pravda je, že já si vždycky přeju, aby od první chvíle, kdy tam ty lidi vstoupí, a to samozřejmě tady je to samé, to funguje taky, jakmile vstoupí do toho stanu, tak jsou uvnitř nějakého světa. A my stejně tak jako to, co nabízíme těm divákům, tak samozřejmě, když se vždycky jednou za, nevím, 5 let rozhodujeme, co budeme dělat novýho, tak se vždycky chcem sami podívat na tu půdu a sami otevřít nějaký kufr, někam se zahrabat nebo někam jet do dálky, kde nás to táhne, kde to neznáme. Když jsme dělali na lodi tajemství, když jsme představili tlačný člun na divadlo a hráli tam na chový plachty, tak samozřejmě to sen nás Čecháčků z malý země, kde nemá moře. Jo, a tak dále. Prostě nebo jsme dělali ten western, tak samozřejmě je to ten sen se podívat někam do té minulosti, kde co nás fascinuje všechny, když pořád na to lidi koukají a tak dále. Prostě obludárium, že jo, jsme se zase do těch starých kabaretů a tam, tak to je, Ptačí sněm se v tomhle neliší, vedem lidi do perského světa a do světa ptáků a do světa fantazie.
1: Vy jste zmínil western, ten jsem taky četl v programu, western a akrobace, jak to jde dohromady?
0: No to je kompanie, která se jmenuje Petit Bra a to myslím, že to představení překladu by bylo něco jako vítr ze západu nebo něco takového se přeloženo. To je zrovna to, když jsem mluvil, že se snažím, aby tam vždycky bylo něco, co je fakt pro všechny, tak to je tohle představení.
1: Okay. Ono,
0: jo, to je venkovní show, oni už u nás byli na aréně s jiným představením, postaví venku takovou konstrukci a prostě je to takzvaná vzdušná akrobacie, lítají vzduchem a prostě je to strhující, ale samozřejmě je to vtipný, protože blbnou, dělají prostě jako v boje a tak dále, je to představení, na který fakt může jako každý, má to i velkou kapacitu, postavili jsme to tam do cípu ostrova, takže to bych řekl, že je opravdu pro všechny, tady se nebojím říct, přijďte, vemte děcka, přijďte jako. Pak je tam ten Boris Žibe, ta Anatomy du plaisir, nebo Desir. A to přiznávám, to je pro lidi, kteří mají rádi ty originální věci, protože to já si uvědomuju, to je, ale zase říkám, já si to vlastně v dnešní době strašně vážím, když někdo jde do toho rizika a udělá něco, co se vymyká. A tohle se opravdu vymyká a myslím si, že to pro lidi, kteří mají rádi divadlo nebo prostě čekají nějaký překvapení, něco novýho, tak ať jdou na tohleto.
1: Lístky jsou na Go Outu, že jo?
0: Lístky jsou na Go Outu, ano.
1: Jak dlouho se všechny ty představení vlastně cvičejí a zkoušejí? To je otázka číslo jedna k tomuhle tomu. A druhá věc je, festival skončí, co se s těma jednotlivýma představeníma děje potom?
0: No takhle, ty věci, které my máme na aréně, kromě imaginária, který opravdu vzniká na míru tomu prostoru, přestože ty dekorace, velká část už jich existuje, tak brácha to vždycky poskládá, vymyslí, zkreslí si to, aby to do toho prostoru sedělo a mělo to nějaký koncept. Tak všechny ty představení vlastně už existují. Já vybírám často věci, které někde vidím, někdo mě na ně upozorní a snažím se si jako poskládat ten program tak, aby, jak říkám, si tam každý něco našel. Vedle těch velkých, který jsem zmínil, je tam třeba i takovej malinký stan a paní přivezla takový jako malý loutkový představení, který je třeba pro 10 lidí, hraje to asi 5x denně a je to takový hodně intimní, ale krásný, prostě takový opravdu jako taková prostě to je doplněk toho festivalu, takže když tam někdo prostě zabloudí, tak si může tady počkat a může si jít podívat i na takovýhle věci, ale jako představení, no každý na tom pracuje jinak dlouho, záleží opravdu, jo, znám, já nevím, Simona Babčáková prostě se sejde, přitáhne tam pár kostýmů, jo, má kolem sebe 4-5 šikovných lidí, neví, co bude dělat a udělá strhující show, jako vtipný, jo, a lidi se baví. Já, když pracuju, my jsme možná extrém, tak já si vemu třeba 2 roky, jo, na tu práci, prostě něco je příprava, vymyslet to, začít pracovat s výtvarníkama, když vznikal teď ten novej stán, to je samozřejmě běh taky na dlouhou tráť, než to všechno, musíte samozřejmě to projít všechny schválení, jak když stavíte dům, aby tam vám pustili lidi, tak musíte mít prostě všechny statické výpočty, všecko. A do toho vznik představení samotnej, no samotný zkoušení, tak odhaduju na 3 měsíce v našem případě, ale hodně často to probíhá třeba 2 měsíce, 6 neděl se zkouší, ale my děláme dlouho. No a, ale ze vším všude s výrobou, kostýmů, všeho, dekorace, hudby, no tak já počítám klidně 5,5 roku takový jako intenzivní práce a předtím třeba 1,5 roku tý přípravy.
1: Jasně. Na nábřeží parku je taky loď Tajemství, bude se část festivalu odehrávat i tam a případně co bude na lodi Tajemství?
0: Určitě, jako loď Tajemství, bohužel, my jsme samozřejmě doufali, protože Štvanice je obklopena přímo řekou, jo, ale bohužel tam v tuto chvíli není to dno jaksi dostatečně hluboký, jo, tam prostě se nedá přikotvit v blízkosti Štvanice pro nás, pro tu naší teda loď, ten tlačný člun, takže zůstává na svým kotvišti, tam pod železničním mostem na druhé straně, na Výtoni ale je součástí festivalu, probíhají tam převážně dětské představení, jedno je teda taky z naší dílny, ten Aladin, který se tam vrací jako stabilně, ale pro takový, řekl bych, velký úspěch, to je loutkový představení, který dělal brácha. A pak tam prostě běží program, který zase si lidi najdou na stránkách, buď to Arény nebo Lodi Tajemství. Ale je zaměřený, musím říct, že tato jeviště Lodi Tajemství je zaměřený především na děti.
1: Kdy začínáte vlastně? Z čeho máte třeba největší obavu takhle před začátkem? Jsou to ty diváci?
0: No jsou to diváci, no. Jako jsou to diváci, ale Jo, věcí se děje spousta, lidi si opravdu, jak říkám, víc vybírají a já strašně věřím na to, že se stěhujeme na Štvanici do tohohle prostoru. Musím říct, že kdyby, my jsme, přiznávám, loni, byli jsme teda, říkám, na Smíchově, já si nestěžuju na ten prostor, ale nebyli jsme vůbec vidět, že jo. Museli jste tam vstoupit do toho areálu, abyste teda viděl ty stany a tak dále. Tady jsme vidět ze dvou stran břehu, z lávky, tak nemáme, myslím, nějakou masivní reklamu. Ale já si říkám, no, jestli lidi nebudou chodit ani na tyhle věci, a tak by to nějak už potom budu přemýšlet, jestli co se děje, jestli je, kde je chyba, protože myslím, že místo je nádherný, věci jsou, myslím, dobrý, nebo každý si může najít to, co jemu vyhovuje. No a teď jde o to, aby se o tom dozvěděli samozřejmě, no a pak taky, aby trošku jako přispěli, jo, to je další věc, když vezete věci z té Francie, staví se to celý, já nevím, 14 dní ten festival, no tak to něco stojí a na to tolik grantů tady neseženete, přestože máme podporu jako jak z města, tak z ministerstva, ale to je, řekněme, nějaká necelá třetina těch nákladů, něco máme sponzory, no a třetinu musí zkrátka přispět lidi. A
1: ve vstupenkách.
0: Ve vstupenkách,
1: ve vstupenkách, jo. Okay. Od kdy do kdy teda ten festival je?
0: Festival, tak 10. května se otevírá výstava Imaginarium, 4. června začínáme hrát Ptačí sněm, to je hned vedle sebe, všecko je to teda na Štvanici pod lávkou, spíš jakoby na téhle straně pod tou lávkou bude festival, a 4. června jede na plný pecky, pardon, 9. června na plný pecky se rozjíždí arena a v tu chvíli už poběží program a často jsou to tři představení denně plus ty malé věci.
1: A do kdy teda to bude trvat?
0: A do 25. června, pak to začne bourat a poběží ten mystik.
1: A vy se pak stěhujete teda někam po Česku, tak jako jste to dělávali vždycky, nebo?
0: No, jako už ne, teďka opravdu musím říct, že ty velký projekty, jako se hůř se s nima jezdí, hůř se s nima cestuje, samozřejmě budeme dělat jiné věci, máme nějaký takový nárazový projekty a brácha, myslím, že na podzim se vrátí s mou vlastí, co dělali představení, veliký, krásný, ale tyhle ty velký projekty, je to jako takhle, ono by bylo těžké se vrátit třeba do Prahy, já jsem rád, že zahrajeme Ptačí s ním i v Brně na festivalu, tím začneme teďka, za chvilku a pak teda budeme v Praze, my přesto dáváme nějakých 25 představení, to je docela dost, já jsem takový jako, jak to říct, no prostě věřím na to, že když je něco, jako se lidem líbí nebo o to mají zájem, tak můžete zůstat na místě i díl. Tady přežívá takový ten repertoárový způsob, ty divadla hrajou vždycky dvakrát za měsíc tu věc.
1: Jasně.
0: A bojí se to nasazovat víc, nebo možná ani nemůžou z nějakých provozních důvodů. No já.
1: Ale některý divadla hrajou tím anglickým způsobem nebo americkým způsobem.
0: Už se to lepší se to, ale jako je to opravdu jejich na můj vkus jako málo, jo. Jasně. Po těch 30 letech pořád mám pocit, že to přežívá ten repertoár a takový to na projekt, nebo to stadion, jak se říká, to musí nějak všichni bránit.
1: Já mám pocit, že i národ zkoušel nějakým způsobem v tomhletom režimu jakoby fungovat, že když je velký projekt, že ho odehraje několikrát.
0: Myslíš Národní divadlo? My jsme to tam jako vybojovali dvakrát, možná třikrát, že jsme hráli třeba 10krát za sebou, ale to je jako dávno, když jsme dělali Krásku a zvíře, tam pak jsme to, myslím, vybojovali i v Čarokraji, no ale je to těžký, jo, protože prostě furt se tomu nějak bránějí a mám pocit, že prostě...
1: Je to nějaký mindset české společnosti?
0: Je to zajímavý, ale tak Praha, ta určitě by na to měla, ty menší města tam celkem chápu v obavu, že řeknou, hele, ono 10krát za sebou lidi nepřijdou a já zase říkám, když chtějí přijít a budou vědět, že teď mají přijít a pak už to neuvidějí, tak prostě přijdou.
1: Na druhou stranu pozici diváka, vím, že na některou hru si rád zajdu na začátku, pak v průběhu a pak třeba na konci, když jsem spokojený, takže zase za mě pak bych si řekl, je to je škoda, že to za 10 dní končí třeba nebo za měsíc končí.
0: Jako dobrý je, hele, to seš, musím říct, tak to se velký příznivec, jestli se vracíš do divadla na něco.
1: Na stejnou hru, někdy jsme to
0: druhý, tak samozřejmě, ale patříš do té skupiny.
1: Do té menšiny.
0: Jasně.
1: Co vlastně Petr Forman a hudba? Co posloucháš za hudbu?
0: No, jako, tak já, jak jsem to už říkal, já jsem tak jako jednou nohou jsem velký old school, takže já mám prostě rád tu hudbu, s kterou jsem vyrost, a ať už teda úplně od malička třeba to je Semafor, takže já si klidně rád poslechnu Suchýho nebo Vericha, nebo prostě tyhle ty písničky, ale spíš kvůli textu, jo. Musím říct, že vlastně to, co mě trápí někdy na tý pop music, nebo mě začalo trápit, ne dneska, ale v době, kdy jsem si všimnul, že ten text, jako když jsem ho začal poslouchat, tak jako něco jsou takový, mi přijde jako
1: jasně,
0: blbosti, jasně. Nebo já nevím prostě, jak to říct, jo, že a najednou slyšíte poezii, prostě takže mám rád tyhle ty toho Suchýho třeba, no, to si rád poslechnu, ale jinak samozřejmě my jsme prostě vyrostli na, jsme rozpívali, tak přišel punk rock, no takže to je prostě všechno, Clash, Sex Pistols, Devo, já nevím, prostě Sting a Police a David Byrne, prostě to jsou všechno věci, a David Bowie, a pak teda jsme měli Talking Heads samozřejmě, pak jsme měli B-52s, jo, prostě to bylo všechno jako naše Dead Kennedys, naše jako takový dospívající mládí, tady se Zobákem jsme pak založili kapelu, která, to možná říkám dneska poprvé, jo, objevila se taková partička, který vydávají tyhle tyhle, vyšťourávají, vyhledávají ty staré nahrávky a vydávají desky, tak za náma se, jako se nám pozvali, takže Suchý Mozky vydají desku, no, jako pravděpodobně na konci roku vyjde prostě naše LPčko, jako on bude jich pár.
1: To je dobrý,
0: jo.
1: Ne?
0: No to je super.
1: To je skvělý pocit.
0: To je obrovský comeback. Tak to je jedna věc, no a pak jsem prožil samozřejmě Dire Straits a já nevím, prostě takový Supertramp a tohleto období. No ale dneska jako se přiznám, že moje holky, moje prostě, oni jsou to dospělý ženy, ale ty mě učí poslouchat jako novou hudbu nebo vytvořit nějaký playlist a já si to rád poslechnu, takže trošku do toho zabrousím, ale nejsem v tom jako velký odborník.
1: Ok, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty a rap, co
0: tom se marnej.
1: Dobře. Tak jsme na konci rozhovoru, tak pár ještě takových jako easygoing otázek na odchodnou. Tak představ si, Petře, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Tak to teda, to bych chtěl on se mnou řešit, nevím, ale já bych mohl asi, já nevím, jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. Když on už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tati koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle.
1: Ok. No. Co bys si chtěl řešit ty?
0: Já jsem, hele, na mě, já mám problém, jo. Prostě, já když si jako myslím, že je to vůl, tak to neumím skrýt. I když nic neříkám, tak na mě to každý vidí, že si to myslím. Takže já bych s ním asi moc toho nevyřešil, protože on by hned viděl, co si o ně myslím.
1: V jakém filmu, který už existuje, by si chtěl zahrát a jakou postavu?
0: No tak to bych se musel hodně zamyslet, jo. Já jsem...
1: Tak nějakým tvým oblíbeným filmu, na který se rád
0: koukáš. No já mám rád, že jo, jako Zvíře třeba, Belmondo, okay. Jo. To je jako, to jsou kusy, který pořád jako člověk může vidět mnohokrát a vždycky, když to dávají, tak si říkám, podívám se na kousek a pak prostě to skončí a já to vykoukám celý, no.
1: Je rok 2022, na DAMU studenti narazili na tvoje jméno, na nějaký katedře třeba alternativního divadla, tak by mě zajímalo, co bys chtěl, aby se o tobě dočetli, co bys chtěl, aby tam bylo napsané.
0: No, že jsem měl ten první skate v roce 76.
1: Což je ale vlastně skvělý.
0: No, tím já začínám svoje CV, když ho někdo chce, tak tam, to je důležitá věc, protože ono je to, jak jsme, že jo, tak já nechci skončit nějakou tady smutným prostě vzpomínáním, ale před nedávnem nás opustil Honza Potněšil a my jsme byli kamarádi a já jsem si uvědomoval zrovna na něm, jak je to vlastně tím, že on byl taky jiný od všech dokud byl teda jako úplně aktivní, on byl pořád aktivní, ale před tím úrazem, no, když jsem ho pozoroval, on se narodil sportovcům, že jo, on byl v rodině sportovců a já si myslím, že to byl ten jeho druhá tvář, že nepřistupoval k tomuhle tomu povolání tak jako spousta lidí, kteří se narodějí s tím talentem, možná protože třeba v nějaký umělecký rodině a to je samozřejmě všechno v pořádku, ale jsou tomu nějak předurčený a taky jsou tak nastavený a ten Honza pořád v sobě měl tuhletu jako to sportovní takovej, že on byl hrál tenis a jezdil na lyžích a všechno a i po tom úraze prostě jezdil na takový ty monoliži a myslím si, že ta kombinace je důležitá, nebo je v něčem, jako mě osobně třeba pomáhá, že já mám prostě světy, který mám rád vedle toho, co dělám. A ten skate zmiňuji proto, protože já jsem s tím strávil mnoho let a myslím si, že mi to v nějakých situacích, v nějakých okamžicích najednou dává určitý nadhled, že nejsem tak strašně zanořený, přestože když něco děláme, tak to prostě děláme pořádně, ale mám pořád ty jiné radosti, ty jiné věci, kam umím utéct, když se nedaří, nebo když nemám tolik práce, anebo když mě něco prostě potrápí, tak to si myslím, že je to, co je důležitý. Takže já prostě říkám, jo, to je v mém životě je to důležitý, že jsem prožil kus dětství něčím jiným, než tím, co dělám teď.
1: Myslím, že lepší odpovědí nemůžeme končit dnešní rozhovor. Tak ti děkuju moc za návštěvu. Přebojce festivalu Arena na Štvanici daří. Připomenu, že 10. května je výstava, 4.6. začíná Ptačí směn a celý festival bude trvat na Štvanici to do 25. června. Petr Forman byl hostem Spin Talku na rádiu Spin. Ještě jednou děkuju.
0: Já děkuju, díky za pozvání.
1: Od majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: má mě. Tele se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Pusám něco jinýho, prosím, stejné.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different.

0: Krásné dobré ráno, ladíš Radio Spin, s tebou je Zuzka. Dneska máme už 31. května, něco málo před 9. hodinou ráno. Takže jak říkám, pokud právě velmi těžko se dostáváte z postele, tak přeji krásné nedělní ráno. Svátek mají kamelky, tak všem kamelám přeju hezký den, vám všem spinnerům samozřejmě taky. No a co nás dneska čeká? Dneska spolu rozebereme trošičku mistrovství světa ve fotbale. Nebojte, bude to z jiného úhlu, z mého úhlu, takže to bude vlastně vůbec to nebude o fotbale. A nebude chybět hudební víkend s Viktorem Šínem, stejně jako včera. Čekají nás velký bangry od Buky i od Šína. No a taky tady bude komunikátor, takže piš a volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, ať ti můžu zahrát tvůj oblíbený track na přáním, ale před tím vším se mrkneme na počástko. Dneska bude ještě mega vedro, momentálně máme okolo 20 stupňů, ta teplota vystoupá až na 25 stupňů, ale pozor, odpoledne v Čechách čekáme déšť, tak uvidíme. Jinak ve Slezsku a na Moravě nám prší a ty teploty budou okolo 20 až 23 stupňů. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio. Sportovní fanoušci, máme svůj.

0: 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: práce.
1: Bude 8.57 a ty posloucháš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin na Majku s tebou Zuzka a já už tady mám pro vás připravenou hlasovku od Davídka.
2: Čau Zuzko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Eminema Not Afraid. Bude to jenom pro tátu, protože má strašně rád tuhle tu písničku. Díky, čau, David.
1: Já ji mám taky ráda, takže se s tím tatínkem shodnem, takže si ji tam dáme rozhodně, si ji poslechneme. Takže Eminem, Not Afraid. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: si Radio Spin na Majku ST Bouzovská. Nás čeká hudební víkend s Viktorem Šínem. A jako první si dáme track Family, track, kde máme na featu naše slovenské rapové bratry Rytmuse a Ega. Ten track je logicky o rodině, když se jmenuje Family, a je o těch negativních i pozitivních stránkách, co se rodiny týče. Ale nakonec mám pocit, že z toho stejně vyjde, že ta rodina vás vždycky podrží. Aspoň doufám, že to z toho vyjde, z toho tracku. Já to tak chápu. Jako druhý si poslechneš track Cigo a Káva, což je nejlepší energický banger, který byl minulý léto jeden z mých nejvíc poslouchaných tracků na Spotify. Já k němu nemám co dodat k tomu tracku, je prostě za mě úplně skvělej. Má dobrou rytmičnost, má dobrý text, má dobrý všechno, takže to pojďme dát tady na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Radio Spin a bude opravdu rychlá. Tohle se stává opravdu málo kdy, ale potěším vám, udělám vám radost, protože je neděle ráno, to znamená, že máme zatím čisté dálnice, máme čisté regiony, nikdy nevidím žádnou nehodu a centrum Prahy na mě taky svítí překvapivě zeleně, takže krásně průjezdný, takže pokud někam chceš jet, jeď teďka, protože teď máš volnou cestu, úplně prostě zelená. To je teda z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. A počkej si, protože za chvilku si můžeš brnknout o svůj oblíbený track tady na Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin a na drátě je s tebou Tomáš. Čau Tomáš,
2: slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, dneska tam dáme Rytmusa. Pro tebe do studia.
1: Dobře, děkuju, dávám tam a Rytmus Hip-Hop pojde. Je to OK?
2: Je to OK.
1: Super, tak jo, užij si track, čau.
2: Děkuju, ahoj.
3: Ja som Hip-Hop brácho. Celý život Hip-Hop. Mikey Beats. All kind of music.

Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a nám začalo mistrovství světa ve fotbale. Pro některé velká věc a pro některé ani úplně tak ne. Já se řadím do té druhé skupiny a veřejně se přiznám, že fotbalu absolutně nerozumím a vlastně jsem nikdy neviděla celý jeden zápas. To nevadí. Každopádně mě zaujala jedna věc a to, že Coca-Cola dropla speciální flašku koly právě tematicky k mistrovství světa ve fotbale. Ta flaška je překvapivě ve tvaru koule, jakože balón, a je bílo-červená, což je zajímavé. Lehce nepraktické, ale zajímavé. Co je úplně na nic, nedělají zero verzi, to já prostě já jedině kolu zero piju, prostě jestliže není zero verze, je to špatný. A v Česku tato speciální flaška ještě není a těžko říct, jestli dokonce mistrovství vůbec bude, že jo, známe to. Víte, co je ale nejvíc vtipný? Ta představa, jak budou ty kulaté lahve naskladané v těch regálech. Stačí prostě ťuknout do jedné a rozkutálí se vám dalších 50 lahví po obchodě. Já bych byla rozhodně ten člověk, kterýmu by se tohle stalo. Inu, co se týče počasí, tak máme kolem 23 stupňů v Čechách. Odpoledne by nás měl čekat déšť, možná bouřky. Ve Slezsku a na Moravě máme kolem 20 stupňů a místy prší. Zítra by se to počásko mělo trošičku zkazit a mělo by být kolem 18 až 20 stupňů, což je vlastně normální teplota na začátek června. Dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.

0: Posloucháš Rádio Spin, na mojku je s tebou Zuzka na drátě, je s tebou Terka, slyšíme se tedy?
1: Ano, slyšíme.
0: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Pro moji mámu, strejdu a bráchu pistácie, poprosím.
0: Tak jo, dáme tam pistácie a užijte si track, čau.
1: Děkuju, ahoj.

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady hudební víkend s Viktorem Šínem, takže jdeme rovnou na to, jako první si dáme track Diamanty. Tento track je od Izomandy a se máme tam na featu Buku, Hasana, Karla. No a v tomto tracku přirovnáváme diamanty k nějakému statusu, slávě, kariéře, ale taky je ten track o tom, že někdo ten úspěch předstírá. A jako druhý se dáme track Syndrom, já ho miluju, je to něco jak minulý hudební víkend jsem mluvila o tracku Cigo a Káva. Prostě zbožňuju ten track, jako poslouchala jsem ho jednu dobu pořád, no a když Viktor použije v refrénu svůj hluboký hlas, tak já jsem úplně spokojená. Viktor Šín na rádiu Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.
2: Můj kuš good, má bitch bad, začne být hrát, čemu

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Rádio Spin, mám tady pro tebe rychlou dopravu na Rádio Spin. A zase ti udělám radost, protože dálnice jsou čisté, regiony jsou čisté, Praha je průjezdná, svítí to na mě zeleně, takže žádný problém nikde nevidím. To je z dopravy teda vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210-32-30-30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a za chvilku tady bude další komunikátor, takže si nezapomeň brnknout o svůj oblíbený track tady na Rádio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Každý den je voden mín, každý den je voden mín, každý den je voden mín.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na Marku s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a na drátě s tebou Vincent, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Pro mýho kámoše Godzilla od Eminema, prosím.
1: Ok, dobře. A jak se kámoš jmenuje, aby věděl?
2: Martin.
1: Takže Martine, Godzilla od Eminema, jo? Měj se krásně, čau.
2: Děkuju.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a i tohle úterý vyrazil náš spin komisař Rap Matej po republice se spinkárou kontrolovat, zda skutečně posloucháš Radio Spin, nebo to jen říkáš. Vyrazil tentokrát z Prahy, minul Boleslav, těsně před Libercem zahnul na Jablonec a vyjel do kopečku do Horního Maxova, kde na něj čekal Roman. No a jak to dopadlo, to se dozvíš právě teď tady z téhle reportáže, kterou nám zprostředkovává Vicky, Maty a právě Roman.
1: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
2: Ahoj, ahoj, Romane, ty blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
1: Jo, jo, přesně, já jsem vyplnil fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do Horního Maxova, no se mi zastavilo srdce. Zbabral jsem všechny čísla, ať jsem to radši nechal.
2: Co Tigry? Jsou předány, Maty?
3: Jsou předány. Předal jsem všechny 3 balení, taky Tiger tričko, taky nějaký samolepky.
2: Tiger tričko?
1: Jasná věc.
2: Jo. No a jakou máš barvu?
1: Jo, trička černá.
2: To je paráda. A máš rád černou barvu takhle?
1: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
2: To tak parádní.
0: Romanovi nechybí smysl pro humor a takové lidi já mám velice ráda. Heleč, chceš, aby spin komisař Rap Maty dorazil i k tobě? Tak prosím tě, musíš využít svoji šance. Registruj se na program zavináč radiospin.cz a příští úterý může být třeba tvoje chvíle. Posloucháš Radio Spin s tebou, Zuzka. My se společně podíváme ještě na počásko, malinko jsem na něj zapomněla, nebudu lhát, ale co se týče počasí, tak v Čechách máme kolem 24 stupňů, zatím sluníčko, ale odpoledne by mělo začít pršet, no a co se týče Moravy a Slezska, tak tam máme kolem 20 stupňů a prší, místy prší a zítra čekej, že se to počasí maličko zvrtne, bude okolo 20 stupňů, 18 až 20 stupňů, takže trošičku víc zima, takže se zítra přiobleč. Ladíš Radio Spin s tebou, Zuzka.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
6: Děje se u tebe něco zajímavého?
5: Koncerty, mejdany. Řekni nám to přes apku Rádia Spin
6: nebo přes telefon 210
5: 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Rádio Spin.
0: Bude 10:57 a ty posloucháš Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já už tady mám připravenou hlasovku od Terky.
1: Oj, zdravím tě. Prosím tě, já bych chtěla zahrát pro svého miláčka do práce, ať mu to rychle utíká, od Cypress Hill Superstar. Díky moc, Terka.
0: Není za čtyři, Cypress Hill Rock Superstar, dávám.

0: Zuzka, no a máme tady hudební víkend s Viktorem Šínem Bukou. Jdeme na to, jako první si poslechneš track Dostihy a sásky, track, kde se ty dostihy přirovnávají k životu. Já mám prostě taky občas pocit, že můj život jsou dostihy a že prostě pořád jenom musím závodit s někým. No a stejný pocit má i Buka. Jako druhý si dáš track, kde jsi to vzal. Je to album Planeta opic, pro mě takový kontroverzní album, který jsem začala mít ráda až nedávno, ale ne všechny tracky s tama mám ráda, ale zrovna tenhle ten track je fajn a je hlavně plný pravdy. Lidi prostě závidí a není to hezká vlastnost. Tak jo, Viktor Šín v hudebním víkendu na rádiu Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na rádiu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na nulté dálnici na sjezdu k exitu 16 ve směru na D1 je nehoda, začíná se tam dělat kolona, takže si tam chvilku postojíš. Co se týče regionu, tak tam je to čistý. No pojďme se mrknout do Prahy, v ulici Ružinovská je nehoda dvou aut a je tam celá ulice zablokovaná, takže se tomu vyhni. Co se týče centra, tak tam máme zablokovanou jenom Legerku, Vilzonku a ulice Ječná, na mě svítí červeně. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Kuba, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já už tak pro všechny, hraje takovou stavěnou hajerna šestku starší, pro všechny se to stojí a prostě rady, jak to utíš, jo?
1: Dobře, dávám to tam, užijte si track. Čau.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a vy, co nemůžete spát kvůli záři úplňku, tak dneska zatemňujte okna. Dnes nás totiž čeká modrý úplněk. A co to znamená teda? Za prvé mě vadí, že ve skutečnosti on nebude modrý, on bude normálně stříbrný a vlastně se mu říká modrý, jenom já vlastně jsem nezjistila, proč se mu říká modrý, ale nebude modrý. Měsíc bude nejdál od země, takže se ti bude zdát menší, ale to neubere na jeho záři, jo? Jako nemyslete si, že bude míň zářit. Bude zářit právě hrozně moc. Tento úplněk by ti měl podle ezoteriky poradit, jakou cestou a směrem by ses měl dál v životě vydat, kde by si měl hledat tu opravdovou pravdu. Tak já teda doufám, že se ráno probudím a budu to vědět, protože si poslední dobou přijdu, jakože s tou pravdou v mém životě, to jde prostě od 10 k 5. Co se týká počasí, tak máme 23 stupňů, zatím je slunečno, polojasno, odpoledne nás čeká nějaký déšť, na Moravě ve Slezsku už prší, je tam kolem 20 stupňů a zítra čekají teploty okolo 18 stupňů. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin s tebou Zuzka. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Mike, slyšíme se?
2: Čau, ahoj.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Ale bude to hlavně pro tebe, abys jela stejný bomby jako doteď a pustíme si od Bobbyho Blaze a Michailova San Andreas.
1: Děkuju, tak jo, dávám to tam a užij si track, měj se krásně,
2: čau. Taky díky, ahoj.

0: Má poslední měsíc školy, který je z půlky takový hardkorovej, ale z druhý půlky je naprostý čilíček, tak mě zajímaly vaše vzpomínky právě na ten konec školního roku.
1: Dobré ráno, Tome. Hele, pamatuju si to úplně jako dneska. Dětky jsme chodili nahoru, kde byl projektor, tak nám tam promítali filmy a tak dále. A pak jsme chodili do počítačové učebny za odměnu, kde jsme hráli hry, pařili jsme bulánky.
0: No ale měli jsme tady i rebely.
2: Ale tak já jsem vždycky jako na základce se musel dochodit, že jo, klasika, ale potom na střední, když jsem pak bydlel sám, tak vlastně se uzavřely známky a já už jsem se ve škole neukázal ani na jednu minutu.
3: Konce vždycky školního roku zatahovačky, takže psaní si omluvek sám, nebo mě vždycky napsal starší brácha, což bylo super a vlastně jakoby dělali jsme všechno, chodili jsme po venku, flákali jsme se na sídláku, bomba vzpomínky.
0: Ok, ale nejvíc z vás ten systém podělal maty.
4: Nám odjel 3 dny na 6 týdnů do lázní a my jsme nechodili do školy samozřejmě, ale mluvím o době ještě té minulé, protože jsem starý boomer. Takže jsme neměli omluvenky potom, jsme mě zahodili 3 dny.
0: Jako nouzový řešení na to, že prostě nenosíš do školy omluvenky a že tam 6 týdnů regulárně nechodíš, to zní velice dobře. Tak užívej zbytek neděle, no a my se slyšíme zase zítra ráno i spolu s Romanem tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.

0: Ladíš si Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, máme tady další hudební víkend. A jako první si dáme track DMG, tento track a celé album Odbook je vlastně specifický v tom, že si ho můžeš vyložit jak chceš, nic nemá daný příběh nebo linku, nebo aspoň tak mi to přijde, jakože to každý pochopí jinak a to je za mě úplně skvělý. Jako druhý si poslechneš track Who, Viktor Sheen, PTK. Tento track má za mě zase na druhou stranu úplně jasný poslání. Nikomu nemusíš dokazovat, kdo doopravdy jsi. Stačí, když to víš jenom a jenom ty sám. Viktor Sheen na rádiu Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Sheen. Po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: Vltava na rádiu Spin, máme tady dálnice, na nulté dálnici na sjezdu k exitu 16 ve směru na D1 je nehoda, na D8 na 5. kilometru ve směru na Prahu je taky nehoda, dvou aut, tam se chvilku zdržíš, ale není to nic hrozného, regiony jsou čisté a co se týče Prahy, tak ulice Růžinovská je nehoda, dvou aut a je ta ulice zablokovaná, takže se tomu vyhni. Co se týče centra, tak tam máme zablokovanou Vilzonku, Legerku a jinak je to docela průjezdný. Pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Radio Spin na majku je s tebou Zuzka. No a já už tady mám připravenou hlasovku od Baru.
1: Poprosila bych tě, jestli byš nám zahrála Nekorektum. Bylo by to pro mě, pro muže a tady pro kolegu, jsme tady na stavbě, tak ať nám to líp odsvědí.
0: Máte to mít, dávám tam Nekorektum.

0: Spin s tebou, Zuzka, no já jsem tu dlouho neříkala žádnej tip na seriál, film, divadlo nebo cokoliv takového, tak dneska je ten den a dneska vám dám tip na divadelní představení. Já jsem totiž minulý pátek byla v divadle Metro na takové nové komedii, jmenuje se to Don Quixote a jeho Soumar Pemza, ano, říkám to správně, opravdu se to tak jmenuje. Autorem a režisérem je Luboš Balák a celá hra je samozřejmě inspirovaná románem Don Quixote. A je skvělý, že 2 hodiny jsou na jevišti jenom 2 herci, a to Roman Zach a Ondra Bauer. A jako já musím říct, že to je opravdu herecký koncert. Budete se pořád smát a to prostě chcete. Chcete se prostě 2 hodiny smát. Je to fakt výborně vystavěná komedie, výborně vtipná. Oba dva herci jakoby improvizují, ale zároveň se drží toho scénáře. Mě fakt ze smíchu bolelo břicho. Tak skočte do divadla na kvalitní kulturu. No a co se týče počasí, tak dneska máme ještě teplo, jasno, kolem 25 stupňů. V Čechách na Moravě místy déšť, ale pořád 25 stupňů maxima. No a zítra čekej kolem 18 stupňů. To je z počasí vše. Dáváš Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a máme tady další komunikátor a já tady mám další hlasovku od Petra.
1: Čau, tady Petr, jestli můžu, tak bych si dal Ektora, sousedy, díky a pěkný den.
0: Tobě taky, dávám to tam.

0: Náš Radio Spin na majku je s tebou, Zuzka, nás čeká společný poslední hudební víkend s Viktorem Šínem. A další hodinku už to po mně převezme Maty, tak my jdeme rovnou na to. Jako první si dáme velký banger, a to track Strach, což je jeden z největších hitů tady na Radio Spin, a myslím si, že nejenom na Radio Spin, a taky největší hit z mého pohledu z celého alba, že? A jako druhý si dáme track Dopamin, je to track z alba Planeta Opic. Dej si to v gymu, nebo při běhu, nebo při nějaké aktivitě, kde potřebuješ podpořit ten dopamin, ti to tento track paradoxně doplní, i když ten track je vlastně úplně o opaku, ale prostě má dobrou energii. Co ty na to? Viktor Šín na Radio Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na 0. dálnici, na sjezdu k exitu 16 ze směru na D1 je nehoda, na D8 na 5. kilometru ve směru na Prahu je taky nehoda, regiony jsou čisté, Praha, tak tam máme seklý jenom centrum, a to je ulice Vilzonova, Legerka a okolo IPáku to taky svítí červeně, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo na hraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Ženy treba lúbiť.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a máme tady poslední komunikátor v mém vysílání. Za chvilku už si budeš o tracky psát nebo volat Matymu, tak určitě mu zavolej o nějaký track, ať tady je co hrát. No a já tady mám poslední hlasovku od Janety.
1: Ahoj Zuzi, můžeš prosím tě nechat zahrát bráchovi písničku od Gefrau Potrvá? Díky moc.
0: Jasný, dávám to tam.

čau. Teďkon Mířil z Potrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Posloucháš Rádio Spin s tebou Zuzka, to bylo nějaké moc nahlas. A nám se blíží druhá hodina, to znamená konec mého vysílání a znamená to taky, že tu mám Matyho. Čau Maty.
1: Čau Zuzka.
0: Maty, prosím tě, dneska na tebe mám úplně basic otázku, co máš nachystané pro spinery?
1: Hele, budeme to mít zase nabitý, protože nás čeká pětihodinovka a já už jsem včera rozebíral třeba Kanyeho Westa, který vystoupil v tuhle noc, nebo ze včerejška na dnešek v Istanbulu na fotbalovém stadionu a hele, překonal rekord v návštěvnosti na vůbec takhle stadionový koncerty. Bylo to úplně obří a dneska se koukneme, jak to vypadalo, jak to probíhalo, jaký lidi z toho měli prostě pocity, jakože je to velký.
0: No to je velký, s ohledem na celou kauzu Kanyeho je to hodně velká věc, takže na to si určitě počkej a my se podíváme spolu ještě na počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 25 stupňů, je teplo ještě, odpoledne v Čechách můžeme čekat nějaký deště, bouřky nakonec nebudou v Čechách deště a na Moravě ve Slezsku už prší a zítra čekej něco okolo 18 stupňů. Také ode mě už je to opravdu všecko a příští týden bude další změna a těším se na tebe od 14:00 tady na Rádiu Spin v sobotu.
2: Spin Radio.
3: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu, kdy

0: tady Mikolas a právě teď posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Jsem sám, když chodím tmou, hledám lepší místo, hezčí místo.

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, s tebou je tady už Matej a společně tady budem felit takhle hezky od 2 až do 7, takže nás čeká odpolední komunikátor, kde proberem třeba, jak vypadal včerejší Kanyeho koncert v Istanbulu a jaký rekord se zbořil, a taky nás čeká hudební víkend, tentokrát s Viktorem Šínem a s jeho alter egem Bukou. A v neposlední řadě si zahrajem taky spousta tracků na přání, který si objednáváš buď kolem na 210 32 30 30, nebo mi sem jednoduše posíláš voiceovky do naší mobilní apky, jako to udělal momentálně třeba David.
1: Čau Maty, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Pitbulla Feel This Moment. Bude to pro všechny, co mají rádi tuhle tu písničku. Díky, čau.
0: OK, kámo, jasná zpráva, dávám tam takhle krásně na úvod super písničku Feel This Moment a my to jdeme rozpálit.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that's

0: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend, na majku je Maty a já už pro tebe mám ready dvojitou dávku Viktora Šína. Začneme s Bukou a to na tracku Family, to vyšlo na poslední Egově desce a je to naprosto za mě hrůzný track. Na featu je tady taky Rytmus, ten tady má takovou strašnou autotune pasáž, ale ani Buka tady rozhodně nedoručil. Za mě asi nejhorší feat v celý jeho kariéře, celý ten track je vlastně totální flop, nechápu, že tohle to vůbec vydali, ale tak aspoň si můžem říct, že i ten nejlepší může prostě někdy udělat chybu a že i Mr. Tesař se někdy utne. Pak nás ale čeká totální bomba z desky Barvy, jsou to rozdělený světy, tohle nám totálně spraví chuť a podle mě je mnohem víc. Má to totálně extrémně chytlavý refrén a ta myšlenka v tom tracku je prostě fajn a dodává tomu tu přidanou hodnotu, takže se nad tím zamyslíš. Tohle je prostě super, takže nejdřív trochu spackaná Family a pak mega hit rozdělený světy. Už teď na Rádiu Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme u dálnic. D1 je lehce hustší u Mirošovic, D3 je zase zasekanější u Benešova a je tam crash ve směru na Prahu, tak tam bacha. Na D8 je hustší 29. km směr Praha, ale nic hroznýho, přesuneme se na regiony. Ty jsou momentálně docela v chillu, akorát v Plzni je crash na Klatovský třídě. Přesuneme se do Prahy, tam je zasekaný pražský okruh, a to od Běchovic až k Europarku na Průmyslový. V opačném směru to stojí od Záběhle taky k Europarku na Průmyslovou a je v tom úseku crash, tak sám dej pozor. Postojíš si potom taky na okruhu na Kbelský na Hloubětíně, a to v obou směrech. Zasekané je taky příjezd do Prahy z D8, konkrétně v Holešovičkách na Slovance se postojíš. Hustí momentálně taky Davidský kulaťák, v centru potom stojí Nuslák směr Legerka, taky Ječná a Vilzonka u Muzea. Hustí momentálně taky Bělohorská u Ladronky, taky Evropská u Divoký Šárky a brutálně je zasekaný taky pražský okruh u Řeporí a taky hlavně u sjezdu na Barrandov. To je k dopravě zatím všechno, za chvilku je tady ale další track na přání, takže si určitě objednej a pak pořešíme Spin komisaře Repa na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, na majku je Maty, ty ladíš Rádio Spin a já už tady mám další track na přání a na drátě mám Honzu, what's up?
2: Čau.
1: Kámo, ty jsi říkal, že jste byli takhle krásně dneska na výletu a hele, vy jste byli na Hitlerový dálnici?
2: Jo, jo, přesně tak.
1: Tak kámo, pověz, co to takováhle hitlerovská dálnice je a kde ji můžeme najít?
2: Hele, je to kousek od Blašimy. A je to uprostřed lesa na taký vodní nádrži. Je tam nedostavená asi dálnice, ale vypadá to jak most, no.
1: OK.
2: Takže tak.
1: OK. Ale,
2: jo, počasí
1: vešlo,
2: ale teď už
1: docela chtěje, no. No, teď už to začíná být horší, tyjo, ale tyjo, krásná neděle, krásný program, vy jste byli s přítelkyní takhle, napadlo vás to rovnou, že dneska pojedete prostě na Hitlerovu dálnici?
2: Jo, jo.
1: Romantika jako hrom.
2: Právě, no.
1: Krása. Hele, vybrali jsme písničku California Love od Tupaca, kam ji pošlem.
2: Ale chtěl bych ji poslat mýmu kámošovi, tomu nejlepšímu elektrikářovi z Karlových Varů, Jakubovi Trmalovi. A chtěl bych mu skázat, že ať se nenechá zmást, že je neděle, že začíná pršet, ať prostě začne makat víc, ještě než makal a...
1: Krásná zpráva, tak prostě, hele, my jedeme sice z výletu, ale kamaráde, ty prostě musíš makat jako černý, tak jo, posíláme mu to a samozřejmě vy si užijte tuhle tu písničku a zbytek cesty domů, dávám to tam.
2: Díky, čau.
1: Čau.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Posloucháš Radio Spin, na mikrofonu je Maty a taky Spin komisař Rap v jedné osobě. Naše soutěž probíhá každý týden, soutěží se o tři plata Tigrů, taky s těma nejnovějšíma příchutěma, což je Pink, White a Gold. K tomu ti přihodíme taky Tiger tričko a nebo Spin merch. Výjíždím každý úterý a kontroluju spinnery, jestli Spin opravdu poslouchají a podle toho se určuje, jestli jim tam Tiger na dílku nechám a nebo ne. Třeba minulý týden jsem se vydal za Romanem a takhle jsem ho našel.
2: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
3: Ahoj, ahoj Romane, ty Blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
2: Jo, přesně, já jsem vyplnil fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do Horního Maxova, no se mi zastavilo srdce. Zbabral jsem všechny čísla, už jsem to radši nechal.
3: Co Tigry? Jsou předány, Maty?
4: Jsou předány. Předal jsem všechny tři balení, taky Tiger tričko, taky nějaký samoletky.
3: Tiger tričko?
2: Jasná věc.
3: Jo, no a jakou máš barvu?
2: Jo, trička černá.
3: To je paráda. A máš rád černou barvu takhle?
2: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
3: To tak parádní.
1: OK, takže takhle hezky to dopadlo a vyšlo a já jsem zvědavý, kam mě cesty zavedou příště a určitě se registruj i ty do naší soutěže na mail program@radiospin.cz, stačí napsat jméno, telefon a adresu, kde v úterý do polko Spin posloucháš.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program@radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: Podíváme se ještě na počasí, venku je 18 stupňů, v Praze a ve středních Čechách pořádně prší, k večeru se to má držet na těch 18, přes noc má být nejnižší teplota 15 a má konstantně pršet a zítra ráno čekej teploty kolem 16 a má být zataženo a bouřky. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
5: Spin Radio.
6: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
7: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
1: Za 4 minuty jsou 3 a ty ladíš Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin. Máme další hodinku, kterou odpálíme opět trackem na přání a já už to mám na drátě Michala. Čau.
2: Ahoj Maty.
1: Tak co dneska? Zase ty opět jedeš na dětský den nebo z dětského
2: dne? Ano, s rodinkou. Teď jsme akorát vyrazili a akorát tady popojíždíme po D11, no. Je to nějaký zatekaný.
1: Aha, jste u D11 směr Praha.
2: Přesně tak, mezi Lisou a Černým mostem.
1: Mhm, a říkáš, že je to tam ta hrůza, jo?
2: Jo, ale teďko nejdeme si 60, ale... Zač aspoň to jde, ale je tady jako trvalá kolona.
1: OK, díky moc za tohle dopravní info. Hele, vybrali jsme k tomu písničku Funky Party od Mega M. Kam to pošlem?
2: Ale tak ke mně do auta, tobě do studia a všem asi spiňákům a spiňátám.
1: No tak jo, tak všem spiňákům a spiňátám, dávám to tam, kámo, užij si track.
2: Děkuju.
0: Ladíš Radio Spin?

0: ráno na Rádiu Spin.
1: V pátek jsme si dali takovou nostalgickou chvilku, protože je před náma poslední měsíc školy, který je z půlky takový hardkorovej, ale z druhý půlky je naprostý čilíček, tak mě zajímaly vaše vzpomínky právě na ten konec školního roku.
2: Dobré ráno, Tome. Hele, pamatuju si to úplně jako dneska. Dětky jsme chodili nahoru, kde byl projektor, tak nám tam promítali filmy a tak dále. A pak jsme chodili do počítačové učebny za odměnu, kde jsme hráli hry, pařili jsme bulánky.
1: No ale měli jsme tady i rebely.
3: Ale tak já jsem vždycky jako na základce se musel dochodit, že jo, klasika, ale potom na střední, když jsem pak bydlel sám, tak vlastně se uzavřely známky a já už jsem se ve škole neukázal ani na jednu minutu.
4: Konce vždycky školního roku zatahovačky, takže psaní si omluvek sám, nebo mě vždycky napsal starší brácha, což bylo super a vlastně jakoby dělali jsme všechno, chodili jsme po venku, flákali jsme se na sídláku, bomba vzpomínky.
1: Ok, ale nejvíc z vás ten systém podělal maty.
5: Nám odjel 3 dny na 6 týdnů do lázní a my jsme nechodili do školy samozřejmě, ale mluvím o době ještě té minulé, protože jsem starý boomer. Takže jsme neměli omluvenky potom, jsme mě zahodili 3 dny.
1: Jako nouzový řešení na to, že prostě nenosíš do školy omluvenky a že tam 6 týdnů regulárně nechodíš, to zní velice dobře. Tak užívej zbytek neděle, no a my se slyšíme zase zítra ráno i spolu s Romanem tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a taky hudební víkend a Viktor Sheen. Pustím ti klasicky dva tracky a začnem s Bukou. Nejdřív se zahrajem track z desky, kterou udělal Carlo a Hasan, hotel Room Service. Je to silně inspirovaný soundem West Side Gun, takže je to takovej špinavý boom bap, který má ale obrovský charisma. Celá ta deska je skvělá, tenhle ten track se jmenuje Diamanty od Iza a mě fakt baví. Paradoxně mi ale bohužel přijde, že se tam Buka za tolik nehodí, nebo že mu tenhle ten feed zase tolik nesednul, ale i tak je to super track a hlavně úžasný vibe. Potom tady máme tady hit Stíny z desky Příběhy a sny. Tohle je zase takový víc až takový do pop punku, kytarový vyhrávky, palm mute a k tomu gradace do refrému, který je extrémně chytlavý. Prostě taková vyřvávačka, kterou mám vlastně mega rád. Takže nejdřív umělečtější Diamanty od Iza a potom Stíny. Tohle je Viktor Sheen a hudební víkend na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Sheen. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.
2: Můj kuš good, má bitch bad, začne být hrát, černosti

Switch ne, jsem z malého města, ale mám big bag. Oheň sála, je to tady jako v zimě. Na jiný frekvenci jsem jako když to pičneš. Jsem na všech místech a zároveň nejsem nikde. Yeah, nejsem nikde. Jsem na všech místech a zároveň nejsem nikde.

0: začne být hra, všechno stichne, pomalu nasávám, jezdím rychle, chtějí proti nám, to je my jsme.
1: Viktor Sheen v hudebním víkendu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 zasekaná ve směru na Prahu od Ostředku přes Mirošovice a táhne se to až k Modleticím. Zdržení je celkově cca 25 minut. D3 je zasekaná pak ve směru na Prahu cca od Benešova. Je tam doba zdržení 21 minut, pak se zdržíš taky na D10, tam to popojíždí ve směru na Prahu od Starý Boleslavy a tam je to tak na 15 minut. A nakonec se koukneme ještě na D11, ta popojíždí před Prahou a to už od 34. kilometru. Regiony jsou teď v chillu, takže se koukneme rovnou do Práklu, tam je momentálně hustší pražský okruh, ten popojíždí cca od Černáku až k přes Štěrboholy k Europarku na Průmyslový, hustší momentálně taky k Belské a na Hloubětíně a to v obou směrech. Zdržíš se potom taky na příjezdu do Prahy z D8, tam to popojíždí na Slovance na ulici v Holešovičkách, hustší momentálně taky Davidský kulaťák, v centru potom Vilzonka u muzea, taky Ječná, Nuslák směr Legerka, hustší momentálně taky Bělohorské a u Ladronky, solidně zasekaný je to taky v Chufchli na Strakonický, je tam taky crash u těch koní, však víš, a potom se zdržíš taky na okruhu u Řeporyjí a u sjezdu na Barandov. Z doprava zatím dán, ale už za chvilku je tady další track na přání a potom pokecáme o Travisový výplatě za jeho tour, tak stay in na Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

0: právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
1: Za váš Radio Spin na majku je Matej a mám tady další track na přání, další komunikátor, no a mě už poslal voiceovku JKB.
2: Zdarec borci, právě jdu z Prahy přes D1 domů z Fachy a songu posílám všem, co právě poslouchají Spin.
1: Jasně kámo, posílám ti to tam a dáme si co do tohoto hnusného počasí, něco, co nás pořádně vysluní, teď začíná pomalu léto. Já tam mám jeden track.

0: Právě posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a pokecáme opět o číslech, konkrétně o výplatách raperů za tours. Mě na tom totiž hrozně baví to, že nemusíš být ani nutně nejposlouchanější raper, abys vydělával nejvíc love a abys prostě vyprodával největší koncerty. Zrovna včera jsem tady řešil, že žebříček nejposlouchanějších raperů, kde se třeba takovej Travis Scott umístil až na 18. místě, ale jeho tržby z koncertů jsou jedny z těch největších. Teď zveřejnili jeho výsledky a výdělky z jeho tour za poslední půl rok a ukázaly se dost zajímavý čísla. Celkem udělal 9 shows, celkově mu tam navštívilo lidí, prostě přišlo mu tam lidí celkově 375 tisíc a teď k té finální částce z té tržby, dej bacha, je to 55,8 milionů dolarů, což činí cca 1,17 miliardy korun. Což je mega crazy, protože třeba taková Cardi B udělala vystoupení mnohem víc. Travis udělal 9, Cardi B udělala 25. Lidí přišlo cca stejně a zarobila za to asi jenom o 7 milionů míň než on. Což je jako by úplně šílený nepoměr, že on za půl roku udělá prostě 9 shows a má prostě z toho miliardu. A jako čus, takže hele, kdybych na tom byl stejně, asi bych si koupil, kámo, nevím, vlastní třeba Disneyland. No jo, ještě se podíváme na počasí, venku je momentálně 19 stupňů, v Praze už se to trošku vyčasuje, přestalo pršet, každopádně mělo by opět k velké naději, k velké radosti opět začít. Přes noc bude nejnižší teplota 15 stupňů, měly by být fakt lejáky a zítra ráno čekej teploty taky kolem 15 a má být zataženo a bouřky. S tebou je tady Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Zone. Potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. K tomu koncert PSH a na závěr afterparty a jména jako Marené a TK27. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Rádio

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Je 15.54 a ty ladíš komunikátor s Matem.
0: Já

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Za váš Rádio Spin na majku je stále Matej, nás čeká další společná komunikátorová hodinka, kterou odpálíme jak jinak než trekem na přání. A už tady mám na drátě Toma. Čus.
2: Čau. Já bych chtěl nechat zahrát, prosím tě, něco odkaz na faktu, tak pro všechny pohodlé kluky, kteří ještě musí makat, a to by do rády, jak to utíká.
1: Jasně, kámo, jasná zpráva, vím, že musíš makat, takže jsme vybrali Ženovino zpěv, ať ti to utíká, a užij si track, kámo, dávám to tam.
2: Jo, díky moc, měj se, čau.
1: Čejo. Ladíš Rádio Spin?

0: Právě posloucháš Radio Spen, s tebou tady Filip Matej a mám tady už ready další dvojitou nálož Viktora Šína na hudebním víkendu. Jako první si pustíme Dostihy a sásky z desky Já, mé druhé já a Kristýna. Za mě je fajn comebackovej track, kde opět říká, že je zpátky, to už je takovej Šínův signature. Zároveň ta metafora života a rapový game k Dostihům a sáskám je prostě trefná. Celkově mě to baví. Jako další track, ten je velmi podobný, protože je to taky comebackovej track, ale z desky Impostor Syndrom. Je to track Ohnivej kruh, ale ještě vytuněnej o remix. Za mě super track i v originálu, ale tohle mu dodává ještě to momentum navíc. Takže už bez keců a jdeme to odpálit. Dosti a sásky a pak trochu technarský Ohnivej kruh. S tebou je Matej a ty posloucháš Radio Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Radio

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív čekneme dálnice, D1 zasekaná ve směru na Prahu, od Hvězdonic, popojíždí to až přes Mirošovice a táhne se to až na Všechromy, celkově jí zdržení, tak počítej cca 30 minut. Hustší provoz je taky na 48. kilometru směr Praha, D10 pak hlásí lehký zdržení a to u Brandýsa nad Labem až do Prahy, tam nabereš asi 5 minut. D11 je před Prahou taky zasekanější, popojíždí to na 10. kilometru. Regiony jsou momentálně v klidu, v Brně jsou jenom dva Brňáci v sobě ve Zvonařce, jinak je to čistý, takže se přesuneme do Prahy. Tam je momentálně hustší spojka od Štěrbohol až k Europarku na Průmyslovou, hustší momentálně taky k Belské a to na Hloubětině. Postojíš si potom taky v centru na Nuseláku směr Legerka, taky na Ječný, na Velzonce. Hustší je momentálně taky Davidský tunel, tam je momentálně bouračka, tak sem dej určitě pozor. Hustší je momentálně taky Bělohorské a u Ladronky, zdržíš se potom ve Velký Chuchli, tam je na Strakonický taky crash a crash je potom taky na spojce u Řeporí, u sjezdu na ulici k Barandovu. K dopravě zatím všechno, za chvilku je tady ale další track na přání a potom nás čekají Rap News před pátou, tak stay in na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. It's okay, okay.

0: Posloucháš Radio Spin, na micu je Matěj a já tady mám ready další track na přání, který tentokrát zahraju z voiceovky pro Jolly Jokera.
1: Tady Jolly Trutnové, zdravej Krkonoše, prosím tě, zahraj nám tam nějakou pecičku od Gleba. Zdravej Krkonoše.
0: Jasný brácho, zdravím Krkonoše a posílám tam od Gleba track Baggy, užijte si track.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou je Matej a protože bude 5 hodin, tak jsou tady taky klasické rap news. Budeme dneska pokračovat se včerejším tématem, protože Kanye West úplně ovládnul stadion v tureckém Istanbulu a měl tam fakt narváno. Dosavadní rekord počtu diváků na koncertě na stadionu bylo 112 tisíc. Kanye to ale včera zbořil a živě na něj koukalo na stadionu 118 tisíc fanoušků. Obrovský koncert, celý stage design byl dělaný jako planeta Země, takže to byla taková polokoule, na který se on pohyboval. Podle záběrů to vypadalo mega cool, třeba hlavně track Flashing Lights, ten vypadal úplně crazy a ta atmoška byla tak hustá, že během téhle písničky tam dokonce jeden čávo požádal svoji holku o ruku. Je fakt zajímavý sledovat, jak mu vlastně Země zakazují koncertovat, protože se nechtějí spojovat s jeho kontroverzníma výrokama z minulých let. To platí i u lidí, kteří moc rádi říkají, že ho sice mají rádi, ale že by určitě po těch kontroverzí na koncert nepřišli. No a opak je pravdou a evidentně je po něm poptávka jako blázen. Já osobně ho mám moc rád, poslední roky mě teda zklamával, ale před vydáním Bully vydal takový prohlášení, který mi přišlo vlastně hodně autentický a vlastně mi přijde, že se úplně polepšil. Pak přišla ta deska a za mě byla super a já doufám, že to takhle půjde dál a že nás od něj čeká ještě dobrá hudba. Taky se podíváme na počasí, venku je momentálně 20 stupňů, v Praze přestalo pršet, ale mělo by začít znovu, k večeru by mělo být totiž 16 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 15 a zítra ráno čekej teploty kolem 15 a má být zataženo. A bouřky, s tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Šel pštros s pštrocici a s pštrosačaty pštrosy ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Flex.

0: jako bys byl punker.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty, nás čeká další společná hodinka, takže další track na přání, který tentokrát zahraju pro Feedra, já už tady mám na drátě, čau kámo.
2: Čau čau.
1: Tak co kámo, jaká je neděle, jak užíváš?
2: Dobrý pohled a teďko jsem dotočil videoklip.
1: No, vidíš, tak krása kámo, a jaký z toho máš pocity?
2: Jo, super.
1: Kde jste točili?
2: Tady v Liberci, v mém městě.
1: Nádhera kámo, takže Liberečák, cením, krásné město.
2: Yes, yes.
1: Hele, vybrali jsme písničku od Štajna, Habibi, kam ji pošlem?
2: No, posílám ji tady pro moje chábry všechny.
1: OK, tak pro chábry, samozřejmě taky pro tebe, užijte si track a zbytek tohoto dne. Měj se kámo, čau.
2: Čau, čau.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend. Na majku je Matej a mám tady už tady další dvojitou dávku Viktora Šína a Buky. Nejdřív ti pustím track s Robinem Zootem, track Damage, kde vystupuje Buka a Ohan B. Z tohle je to ikonický tuk tuk tuky tuk, dobrý den tady problémek. Viktor si tady hodně hraje s hlasovými modulacemi, což nevím, jestli se úplně vydařilo, ale jako vlastně je to v pohodě track, já ho mám jenom extrémně oposlouchaný. Takže se přesuneme na další, kterým je Paranoia. Tady je úplně ranec raperů, třeba Izomandias, Sefar, Nintendo, Carlo a taky PTK. Úplně našláplý, spojuje stejný téma, podle mě se to docela povedlo, všichni tady držej podobný princip, takže nice a jinak zvukově je to prostě beat na loop. Takže nejdřív Damage a pak Paranoia na Rádiu Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme nejdřív dálnice. D1 popojíždí ve směru na Prahu mezi Hvězdonicema a Všechromoma. Zdržení nabereš asi 23 minut. Hustší je před Prahou taky D11 a tam se zahusťuje prostě provoz od 22. kilometru, takže docela průda, každopádně jinak je to sízný. Region je celkem taky v chillu, akorát v Budějkách je crash na 20 u dočasně zavřeného Lidlu, tak bacha. Přejdeme ale rovnou do Prahy, tam je zasekaný pražský okruh, a to až od Běchovic až k Europarku na Průmyslový. Hustší je momentálně taky k Belská na Hloubětíně. Postojíš si potom taky chvilku na Bělohorský u Ladronky, tam je to taky solidně zasekaný. Stejně jako v centru, tam popojíždí Nuslák směr Legerka, taky Ječná a Vilzonka u Muzea. A zdržíš se taky na okruhu u Řeporí a u sjezdu na Barandov. K dopravě zatím všechno, dáme se ještě trek na přání a pak pokecáme o velký pokémonský loupeži, tak určitě poslouchej.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: aplikace.
1: Ladíš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju z voiceovky a nebude to pro nikoho jinýho než pro Marťase.
2: Já jsem Martin Andreječek a chtěl bych, prosím, Hektora a taky bych potřeboval, abyste mě pozdravili do Radio Spin. A kdyby to bylo, kdyby to vyšlo, tak je to dobré. Tak ahoj.
1: Yes, Marťase, ono to vyšlo, takže zdravíme Marťase a posíláme ti tam Hektora. A vzhledem k tomu, že teď docela takový aktuální beef, tak si dáme písničku Zmiz z roku 2012 z desky Tetris, kde je na featu Hugo Tox.
3: Uvídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát vos.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a myslím, že každý z nás měl někdy takovou tu pokémonskou éru, kdy jsme prostě fanaticky sbírali ty kartičky a pak je třeba tradeovali s ostatníma. Super, já to prostě miloval, i ten seriál, hlavně ty první série. No a prostě vždycky jsem vstával jako blázen před školou, abych ještě se mohl podívat na jednu tu epizodu v televizi. No prostě Pokémoni jsou klasiky a spousta lidí je miluje. No a některým ale ta fanatičnost zůstala a jsou schopní nejen za Pokémony utrácet nemalý peníze, ale dokonce jsou schopní organizovat loupež, konkrétně prostě zaměřenou jenom na tyhle ty kartičky. Něco podobného se teď stalo na Floridě, kde takhle naběh do obchodu týpek s motorovou pilou, asi si neuvědomil, že není v Texasu, no a ukradl Pokémon kartičky v hodnotě 250 tisíc korun. Tržby nezmizely, ale kartičky ty zmizely úplně všechny. Jako kámo, já jsem si říkal, že vlastně Pokémony mám docela rád, rád na to vzpomínám, ale že bych takhle naběh do krámu, to je fakt scéna jak z GTAčka, absolutně sci-fi svět. Z Ameriky se přesuneme ale k nám do Česka a venku je momentálně 20 stupňů, přestalo pršet, každopádně přes noc by zase mělo začít. Mělo by to klesnout k večeru na 16 stupňů s tím, že přes noc bude nejnižší teplota 15 a zítra ráno čekej taky teploty kolem 15 a má být zataženo a má pršet. No nic, s tebou je Matej a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
3: Radio Spin. Československý underground.

0: Aprik. Posloucháš Radio Spen, s tebou je tady Matej a nás čeká poslední společná komunikátorová hodinka, takže ji odpálíme ještě trackem na přání, který zahraju tentokrát pro Míru.
1: Čau, tady Míra, zdravím z Kalifornie všechny rohlíkáře, košíkáře, hotelový řidiče. Prosím tě, zahraj mi Praise the Lord od Asepa Rockyho. Peace do Prahy.
0: Jasná zpráva, brácho, peace do Kalifornie, posílám tě tam Asepa.
2: Ladíš Radio Spen

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: V pátek jsme si dali takovou nostalgickou chvilku, protože je před náma poslední měsíc školy, který je z půlky takový hardkorovej, ale z druhé půlky je naprostý čilíček, tak mě zajímaly vaše vzpomínky právě na ten konec školního roku.
2: Dobré ráno, Tome. Hele, pamatuju si to úplně jako dneska. Dětky jsme chodili nahoru, kde byl projektor, tak nám tam promítali filmy a tak dále. A pak jsme chodili do počítačové učebny za odměnu, kde jsme hráli hry, pařili jsme bulánky.
1: No ale měli jsme tady i rebely.
3: Ale tak já jsem vždycky jako na základce jsem musel dochodit, že jo, klasika, ale potom na střední, když jsem pak bydlel sám, tak vlastně se uzavřely známky a já už jsem se ve škole neukázal ani na jednu minutu.
4: Konce vždycky školního roku zatahovačky, takže psaní si omluvek sám, nebo mě vždycky napsal starší brácha, což bylo super a vlastně jakoby dělali jsme všechno, chodili jsme po venku, flákali jsme se na sídláku, bomba vzpomínky.
1: Ok, ale nejvíc z vás ten systém podělal Maty.
5: Nám odjel 3 dny, na 6 týdnů do lázní a my jsme nechodili do školy samozřejmě, ale mluvím o době ještě té minulé, protože jsem starý boomer. Takže jsme neměli omluvenky potom, jsme mě zahodili 3 dny.
1: Jako nouzový řešení na to, že prostě nenosíš do školy omluvenky a že tam 6 týdnů regulárně nechodíš, to zní velice dobře. Tak užívej zbytek neděle, no a my se slyšíme zase zítra ráno i spolu s Romanem tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.

0: Právě ladíš Radio Spen, s tebou Matej a mám pro tebe už poslední hudební víkend, takže poslední dva tracky od Viktora Šína a Buky. Jako první si dáme Buku a track Strach. Tohle je nejvíc Viktor Šín, znící track na desce Já, mé druhé já a Kristýna. Je to uspívaný, takovej klasičtější Šín, ale zároveň ten Buku vliv se v tom pořád drží a to hlavně v té autenticitě toho textu, kde rapuje třeba o tom, jak maká v servisu. Hodně dobrý track, určitě ho znáš, hrajem ho tady skoro pořád. No a zakončíme to dneska s trackem Až bude hořet. Tady se sešel Izo, Hartrico a právě Viktor. Za mě super Izova sloka, zároveň super Šínův refren. Baví mě tady ten kontrast toho růstu ve světě, který se ale bortí pomalu v plamenech. Takže nejdřív posílám Strach a pak si zahrajem Až bude hořet. Tohle to je Viktor Šín a Buka na hudebním víkendu Rádia Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Viktor Šín v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
1: My jdeme nahoru, kde vejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hoře, tak už tady nebudu. Bráko, jebat na slávu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že až bude hoře.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 je zasekaná před Prahou mezi Hvězdonicema a Modleticema. Zdržení je cca 12 minut. D11 taky popojíždí před Prahou, a to na 18. kilometru, zdržení tak 5 minut. Regiony jsou v pohodě, takže se koukneme ještě do Prahy. Tam je momentálně hustší pražský okruh, a to od Běchovic až k Europarku na Průmyslový. Zdrží se potom ale taky v centru na Nusláku směr Legerka, hustší je taky Vilzonka u muzea, taky Ječná, Bouračka je potom taky na Rašínovo, je nábřeží, takže tam stojí určitě taky bacha, a hustší momentálně třeba taky Davidský kulaťák nebo Bělohorská u Ladronky, nebo třeba taky okruh u Hřeporí. K dopravě dneska všechno, nás čeká ještě poslední track na přání a pak to spolu zapíchneme, ty posloucháš Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Hey, yo,

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je Matej a já už tady mám dnešní poslední track na přání, který zahraju tentokrát pro Kačku, kterou mám na drátě. Čau, Kačko.
2: Ahoj, Matej, tě zdravím.
1: Tak co, jak se máš, Kačko, dneska v takovouhle neděli?
2: No, tak v neděli, tak dá se, v rámci možností se to dá.
1: Hele, my jsme vybrali spolu písničku od Resta, O den míň. Komu bys ji chtěla poslat?
2: No, jednak jsem vybrala tuhle písničku a tohle interpreta, protože je to vzor mého syna. Strašně ho má ráda, prostě poslouchá jeho songy a říkám, je to jeho vzor, velký vzor. Dokonce s ním skládal i nějaké písničky, které má na YouTube, takže okay. je prostě šikovný. Takže chtěla bych to poslat svému pájuškovi do Karviné. Chtěla bych mu vzkázat, že je strašně statečný, že jsem na něj strašně pyšná a že ho moc miluju. A aby věděl, že má tady vždycky mámu, za kterou může přijít, že tady pro něho vždycky jsem a že ví, kde má svůj domov. Jo, ať to prostě nějak zvládne, ať se drží, ať pozdraví kluky, že jim děkuju za to, že ho podporujou. On ví koho. A Tašu, Baču, Strejdu, jo, takže Péťu, jo, všechny tam.
1: Prostě všechny.
2: Prostě všechny, jo, ať to nějak vydrží, zvládne. A chtěla bych ho pozdravovat taky od jeho brášku, od Honzička a od Radiholky a od všech, kteří ho mají rádi.
1: To je krásný. Krásná zpráva, Kačko, takže... Já ti přeju, ať se máte fajn, ať se máte dobře a posílám vám tam O den míň od Resta. Užijte si písničku a ať je to dobrý. Tak jo, posílám.
2: Tak, děkuju moc. Měj se hezky, Matej, ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.
3: Každý den je O den míň. Každý den je O den míň.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou tady chilluje Maty a už budeme pomalu končit. Fili jsme tady spolu od dvou, takže to bylo dneska fakt nabitý. No a já ti ještě na závěr připomenu soutěž Spin Komisař Rap, kde každý úterý rozvážím a rozdávám tři balení Tigru a spousta merče. Stačí jenom napsat na mail program@radiospin.cz jméno, telefon a kde nás v úterý dopoledne posloucháš. No asi v soutěži, pak už to v úterý probíhá zhruba nějak takhle.
1: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
2: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
1: Ahoj, děkuju.
2: Tigry jsou rozdaný.
1: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
2: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
1: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta, jedeme, tak v autě znova.
0: Takže soutěž o tři plata Tigrů stále běží a stačí se jenom zapsat.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
0: Na závěr se koukneme ještě na počasí, venku je 19 stupňů, už neprší, k večeru to spadne ještě na 16, přes noc by měla být nejnižší teplota 15 a mělo by pršet a zítra ráno by mělo být 16 a má být zataženo a taky pršet. No nic, s tebou tady byl od 2 do 7, Maty, ty jsi poslouchal Radio Spin a slyšíme se zase příští týden, no a nebo v úterý u Spin komisaře Repa, tak čus.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: černá vrána, zpomal bráško, hoď tam klid. Denu denně holiday na Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Radio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: Vánoční underground. Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Mateus Bratus. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, zdravím posluchače Rádia Spin a děkuju za pozvání.
0: Když by ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Mateus Bratus?
1: Mateus Bratus je československý rapper v úvozovkách, který rapuje slovensky i česky. Věnuju se rapu 11 let, oficiálně jsem s tím venku 9 let, kde jsem první dva roky jenom trénoval a ještě jsem nevěděl, jestli to bude nějakým způsobem jako můj koníček, nebo prostě můj svět a takhle asi ve zkratce.
0: Když to vezmeme úplně od začátku, co jsi poslouchal jako malej a jak ses, nebo kdy ses poprvé dostal k rapu?
1: Dostal jsem se k rapu, když mi bylo kolem 13 let. Přinesl mi kámoš z New Yorku CDčko od Notorious B.I.G. a vlastně tam se to všechno začalo. Kde jsem jako vysloveně mě ta hudba prostě úplně otřásla a předtím jsem poslouchal v tom začátku, jak jsi se mě ptal, úplně jakoby tvrdší hudbu, dead metal, úplně mimo žánr, ale bavila mě jakoby vážnější a striktnější hudba. A v tom rapu jsem našel úplně to, co jsem chtěl, jakoby, nebo to, spíš to sídliště, jako na kterým jsem žil, tak jsem z toho takhle jako cítil, takže kolem 13 let.
0: Takže zprvu to třeba byla nějaká zahraniční tvorba, ale poslouchal jsi i něco tady z naší československé scény?
1: Z naší československé scény hodně zpětně, jako upřímně mě i nějaký věci, na které jsem v té době narazil jenom na kazetách, jako bylo konkrétně, já jsem v těch časech vyrůstal na Slovensku, i když mám jakoby českou národnost, já jsem se narodil v Třebíči na Moravě, ale vyrůstal jsem na Slovensku, takže jak jsem začal poslouchat jakoby jenom nějaký kazety, jak bylo na tom Slovensku, tak byly Trosky, anebo Zvuky ulice, potom to bylo Název stavby, potom se dostaly ke mně jakoby kazety z České republiky nějaký, ale převážně všechno byla jakoby v té době cizina. Opravdu jsem byl rád, že jsem mohl něco slyšet i v našem nebo českým jazyku, nebo českým a našem. To si klidně vyberte, protože se tomu ztrácím, jestli Slovensko nebo Česko, jak jsem doma i tam, i tady, ale určitě spíš tu zahraniční scénu.
0: A kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, taky začnu tvořit já nějaký tracky?
1: To bylo už o dost později. Bavil mě jako kultura, celkově hip-hop, kde jsem vlastně dělal kolem 5-6 let breakdance, dělal jsem graffiti a nikdy mě nenapadlo, že budu rapovat. Nikdy jsem jako nemyslel, nebo ani nikdy jsem neskomolil nějak z vlastní hlavy nějaký rýmy nebo věty, které by dávaly smysl, takže ani mě nebavilo číst knihy a celkově něco ještě psát, takže vůbec, ale potom později, kolem 27 let, když už vlastně jsem se tak nějakým způsobem jako uklidnil, vybouřil a už jsem spíš hledal to ticho, tak tam, když jsem ho našel, začaly vyplouvat brutální věci, jakoby, které jsem doposud jakoby zažil a potřeboval jsem se z nich vyspovídat, že jo. Takže to spíš byl jako takový můj terapeut, kde jsem vlastně dva roky vlastně psal jenom texty, pak jsem chodil v začátku vlastně po nějakých studiích, do nějakých studií, pardon, tady jakoby v Praze, kde úplně jako, jak bylo slyšet, že je to amatérský a dělám si to jenom sám pro sebe, mě chtěli kolikrát i natáhnout, jako jo, o prachy a prostě jako nedostával jsem úplně to, co jsem chtěl, anebo naopak, mě chtěli předělat a vůbec jsem to nebyl já, takže byly to takový začátky, že jsem si říkal, že to asi opravdu budu dělat pro sebe, ale když už jsem napsal nějaký 7., 8. song a pořád jsem měl potřebu jakoby se vyjádřit a pořád to nemělo toho konce, tak jsem si řekl, že to asi není jen tak random něco, co mě začalo bavit a rychle přestane. A trvalo to 2 roky, kde jsem vlastně pořád makal už ve studiu v Rakovníku u Daniela Houčeka, za co mu děkuju, protože to byl pro mě takový jako opravdu skutečný začátek té rapové kariéry a A tam jsem to začal pilovat, kde on mě vlastně popostrčil a řekl mi, že nemám chodit, nebo že můžeme předělávat jeden song a skončit i u 10. mixu, že mám spíš nechat na lidi, na názor lidí, a já s tím potom po těch 2 letech šel ven. Takže takhle to jako vyšlo na povrch.
0: Ty máš tracky jak v češtině, tak taky ve slovenštině. Můžeš to nějak srovnat, jestli se ti třeba v nějakém tom jazyce tvoří líp, jak už třeba psaní, tak i samotný rapování?
1: Většinou je to ve slovenčině, co jakoby píšu, ale už jak se tomu věnuju delší dobu, tak mi otevírá možnosti právě to, že dokážu skloubit český a slovenský slova do sebe. Tím pádem mám větší možnost lyrics a celkově je to pestřejší, protože vlastně jak víme, nebo myslím si, že většina lidí to slyší, že ten slovenský jazyk je víc zpívanější, trošičku měkší, a ten český je tvrdší, tak to mi dává možnost být v té hudbě o mnoho víc kreativnější, než to dělat jenom jednotvárně, a což neříkám, že vůbec špatně, protože takhle je to normální věc, že to prostě dělají Slováci slovensky a Češi česky, anebo prostě to je jedno jakýsi národnosti, ale mě to otevírá takhle dveře a větší možnosti, a čím víc toho teďka jakoby v současnosti nahrávám, tím víc mě to žene k tomu, abych opravdu mezi sebou střídal ty slovenské a české slova, a baví mě to a ukazuje mi to úplně novou cestu a dává mi to úplně jinou motivaci než předtím, když to bylo takový jednotvárný.
0: Co teď posloucháš? Co tě nejvíc baví?
1: No, spíš jenom beaty. snažím se nějak neposlouchat úplně, nebo ne, že bych jako byl úplně mimo z pravěku a nevěděl, co se jako teďka poslouchá, nebo tak to ne, ale snažím se nenechat ovlivňovat žádnou scénou, takže jako spíš už když tak, tak jakoby zahraniční věci nějaký, které to je jako hodně od sebe daný, nemám žádný nějaký úplně konkrétní styl a prostě poslechnu si, co mě baví. Poslechnu si, říkám i jakože naše věci, člověk si myslím, že už v téhle době a gord, jako když je teďka ten rap prostě takhle v popředí ty celosvětový hudební scény, tak se tomu ani nevyhnete. Takže jako poslechnu, ale snažím se spíš pracovat na těch svých věcech, aby mě to neovlivňovalo, jak jsem řekl.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Mateus Bratus.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Československý underground.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Mateus Bratus. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Moje největší motivace dělat hudbu je říct, jak to momentálně cítím v přítomnosti, jak vidím svoji budoucnost, nebo jak vidím celkově jakoby budoucnost v tom světě, v kterým žiju, nebo v kterým se pohybuju. Už se snažím v textech moc nevracet zpátky, protože jsem pochopil, že si vlastně tím, jak píšu už ty texty, nějakým způsobem tu budoucnost vizualizuji a vlastně připravuji. Takže tak.
1: Ty jsi tady zmiňoval, že jsi dřív poslouchal nějakou tvrdší hudbu. Nelákal tě někdy i jiný žánr tvořit než rap?
2: Ano, tak nějakým způsobem, nebo žánr. Žánr, já jsem multižánrový, ale spíš v tom rapu, že jako baví mě, když je tvrdší rap, baví mě starý boom bap, baví mě nový rap, baví mě drill, baví mě afrotrap, opravdu prostě synetik, elektrik, prostě úplně všechno možný. A v tom mě právě baví ta hudba, že můžeš nějakým způsobem jakoby dělat úplně co chceš a nejsou tam žádný pravidla. Ale každopádně já se teďka momentálně snažím posunout ve zpěvech. Mám zaplacený zpěvecký

0: položím nebo nahraju a nebo napíšu, pokud můžu, abych si to jenom takhle sejmnu a potom vlastně, protože je to vlastně autentický, jo, záleží na tom, co momentálně žiju, nebo co se mi v tom životě děje, všechno je to autentický a o tom to je, že vlastně pak už to nějakým způsobem jenom sepíšu a píšu klidně i bez hudby.
1: Kde nejčastěji bereš beaty?
0: Nejčastěji většinou jsem tvořil beaty se svým producentem, u kterého jsem i nahrával, nějakým způsobem jsme spolu tvořili 7 let, kde on vlastně vycítil už za tu dobu, co od něj chce, a myslím si, že to je strašně moc, jakoby mít někoho takhle k dispozici, s kým můžeš zároveň jakoby pracovat i na těch beatech a popostrčit ho v tom, co úplně, že chceš, a dostaneš potom to, co chceš, takže je to přímo na míru. Ale teďka jsem narazil na dobrýho beatmakera, pozdravuju tě, Pixel Beats, od kterého jsem koupil teďka asi 20 beatů, prostě úplně mi to odkouřilo dekel, když jsem to slyšel, a on se mi nějakým způsobem ozval, oslovil mě a tam vznikla hezká spolupráce, takže teďka tady nekupuju cez nějaký weby nebo cez nějaký apky, vím, že to je možný, ale přijde mi úplně nemožný, když člověk za to musí platit šílený licence a nějakým způsobem vám to pořád neříká, pane, jo, že dostanete a nemůže to překročit nějaký views a prostě tyhle ty různý omezení tam, tak to mě nebaví, takže všechno mám jako nějakým způsobem exkluzivky a dělám to takhle, jsem otevřený různým spoluprácím, který prostě mě baví.
1: Ty jsi říkal, že seš teď z Rakovníka. Jak tam vypadá rapový podhoubí? Jsou tam nějaký lidi, se kterými třeba spolupracuješ?
0: Úplně jako rapery tam neznám, nebo nevím, že by tam byl někdo kromě mě. Vím, že tam v minulosti, tak 15 let zpátky, bylo nějaký crew, který spolu tvořili, ale asi by už úplně si nespomenu, jak se jmenovali. A samozřejmě už, jak to dělám tu delší dobu, tak po každý v tom okolí potom vidíš, že nějakým způsobem někdo vystrčí jako v úvozovkách hrůšky a snaží se to dělat a tak, jak rychle začne, tak potom rychle skončí, protože zjistí, že to není úplně tak easy. A takový jako vysloveně, že by tam zůstal někdo skutečný, tak asi kromě mě nevím o nikom.
1: Máš za sebou už nějaký živý vystoupení?
0: Ano, mám za sebou už samozřejmě živý vystoupení. Nějaký takový úplně, že velikánský festivaly, v Praze jsem byl tady na Unifestu, ale spíš takový jakoby menší a klubovky hodně.
1: Máš srovnání třeba, jaký je fanoušek tady v Česku a jaký je na Slovensku?
0: To úplně nemám, protože já si myslím, že mě právě to, že jakoby z většiny rapuju slovensky, teď to samozřejmě jako se to kloubí víc, ale myslím si, že mi právě chybí ty slovenský fans a že tam je taková trošičku díra. Uvidíme. Možná časem.
1: Co tě baví nebo možná naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo pak vlastně předávání té hudby lidem na stage?
0: Nejvíc mě baví tvoření. Nikdy mě moc nebavil marketing. Jako tlačit to lidem nějakým způsobem a prodávat se, to mi asi upřímně nikdy moc nešlo. Nejspíš budu potřebovat na tohleto člověka, už něco se rysuje, ale ohledně manažerství, ale samozřejmě jakoby to je ještě všechno nejistý, takže nechci úplně konkrétně mluvit o těchto věcech, ale je to tak.
1: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
0: Aktuálně pracuju na nových věcech, ale to jsem přeskočil to, co jsem vlastně slíbil a nesplnil. Že minulýho roku 2025 jsem slíbil, že na konci roku vydám album Sky jako nebe a nepovedlo se kvůli tomu, protože jsem měl vážnou operaci a chystám tenhle ten rok začít tam, kde jsem skončil. Moje priorita byla vydat tenhle

0: s nějakou spolupráci, udělat tam nějaký feed, protože všechno jsem vydával doposud singly, už je toho celkem dost a řekl jsem si, že dám někomu prostor, kdo mě baví. Mám tam potvrzený vlastně na dva tracky jakoby spolupráce, které budou hodně zajímavý. Jedno jméno je tady i známější a věřím, že se to bude líbit. Takže jakoby už teďka jsem o mnoho dál, kde si myslím, že i jakože posunutý ten level, protože snažím se jakoby každým trackem dostat ze sebe ten max a vlastně každý můj track je strop nějakým způsobem. Ale všechno je to dobrý, takže určitě i když to vyjde takhle zpětně a nevyšlo to ten minulý rok, tak byla potom jakoby nějakým způsobem poptávka, ptali se mě pořád lidi, kdy to vyjde a tak. Teďka je trošičku ticho, ale bude se muset na to hodit zase samozřejmě nějaký promo a vyjde to.
1: Jak vlastně vypadá průběh tvý tvorby, když jdeš dělat album? Je to tak, že si řekneš, teď budu psát tracky na album, nebo to jsou tak jako sezbíraný tracky, který máš třeba už hotový?
0: Jsou to sezbírané tracky vždycky. Nějak jsem ještě úplně jako si neřekl, hele, tohle bude jakoby takovýhle téma album a udělám to vysloveně jakoby takhle a budu se držet tohodle toho konceptu. Tak takhle jsem to úplně neudělal. A nemyslím si, že je to chyba, protože vlastně mám v životě různé etapy. A vlastně každá etapa napíše několik singlů. Jo, a dá se říct, že je to potom jako ten jeden album, jako ten jeden celek, protože každý ten single nějakým způsobem na sebe navazuje jako příběh, takže nikdy to není jako úplně odtržený, i když hudebně jakoby a žánrově, rapově ano, ale ne úplně tak, že by jedno bylo o tom a druhý úplně o něčem jiným, jo, je to všechno jakoby nějakým způsobem autentický, co konkrétně žiju, anebo co jsem konkrétně v té etapě, v té době žil. Vysloveně vlastně já píšu nějakým způsobem pořád, nebo pořád tvořím, i když to nevychází ven, nebo to není vidět, tak myslím si, že je nejdůležitější to, co dělá člověk v tichosti a není vždy dobrý úplně o svých plánech mluvit. A pokud se nezrealizují, si myslím, anebo už opravdu nejsou pevně v kapse daný, jakoby, takže já tvořím pořád a většinou ty skladby a ty tracky nejsou od sebe odskočený, co já vím, nějaký 3-4 měsíce, aby jako ten člověk byl už v té době a v tom svém životě někde jinde, aby jakoby ty dvě skladby se k sobě nehodily dát na ten album.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9.

0: a taky Mateus Bratus. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track, který jsem speciálně vybral do tohohle toho pořadu CZSK Underground. Je to diss na playback. Je to starší věc, boombepová, prostě pořádný kopák a klep. A i když tvořím new schoolový věci, trapový věci a baví mě experimentovat v hudbě, tak bych chtěl k tomuhle ještě málo říct, že vždycky se rád vrátím k tomu kořenu rapu a vydám jednou za čas nějakou takovouhle pecku. Tohle konkrétně je premiéra, ještě nikde to není ven. Bude na ní i zajímavá spolupráce ze Slovenska, Denojebo, tímhle tím tě zdravím, bráško. A je to beat od Pixel Beats, takže myslím si, že se vám to bude líbit.
0: Super, tak jdeme na to?
1: OK. Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 začo? Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violentě? Brácho, asi jo. Brácho,

0: OK, Matouš, bratus, bracho a segra, sleduj to na mojich sieťach.
1: Tohle byl Mateus Bratus v pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás udělal čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějakou poslední message, tak teď je ta ideální chvíle.
0: Děkuju. Chci se v první řadě poděkovat svojí rodině, svým posluchačům, svým skalním fans, který mě podporují pořád na mý cestě a máte se na co těšit. Pořád nový a lepší věci.
1: Ještě mi řekni, jak tě posluchači najdou na nějakých sociálních sítích, na Spotify třeba?
0: Samozřejmě na všech streamovacích platformách, Spotify, jak říkáš, Desert Music, Apple Music, na YouTube videoklipy a sociální sítě, klasika, Facebook, Instagram, sledujte to, budu rád, děkuji moc.
1: Tak to čekuju určitě, já ještě jednou díky za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: skladba, o tom, jak se vozíme, chápeš?
1: Auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio Spin.

0: projektor, tak nám tam promítali filmy a tak dále. A pak jsme chodili do počítačové učebny za odměnu, kde jsme hráli hry, pařili jsme bulánky.
1: No ale měli jsme tady i rebely.
2: Ale tak já jsem vždycky jako na základce jsem musel dochodit, že jo, klasika, ale potom na střední, když jsem pak bydlel sám, tak vlastně se uzavřeli známky a já už jsem se ve škole neukázal ani na jednu minutu.
3: Konce vždycky školního roku zatahovačky, takže psaní si omluvek sám, nebo mě vždycky napsal starší brácha, což bylo super a vlastně jakoby dělali jsme všechno, chodili jsme po venku, flákali jsme se na sídláku, bomba vzpomínky.
1: Ok, ale nejvíc z vás ten systém podělal Maty.
4: Nám odjel 3 dny na 6 týdnů do lázní a my jsme nechodili do školy samozřejmě, ale mluvím o době ještě té minulé, protože jsem starý boomer. Takže jsme neměli omluvenky potom, jsme ale zahodili 3 dny.
1: Jako nouzový řešení na to, že prostě nenosíš do školy omluvenky a že tam 6 týdnů regulárně nechodíš, to zní velice dobře. Tak užívej zbytek neděle, no a my se slyšíme zase zítra ráno i spolu s Romanem tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.

0: Spin.
1: Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po mě servou stovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám

já bych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45.

0: Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš.
3: Tví shows
2: slyší od těch mé.
3: Není to ani stejná liga, je to úplně ší.

0: starostí a povinností a poskytnout činnost, která zaměstná, pobaví a povznesí.
1: Čaute všetci, zdraví vás Čistý Chov a práve počúvaš Radio Spin. Čas

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžu.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V pátek jsme si dali takovou nostalgickou chvilku, protože je před náma poslední měsíc školy, který je z půlky takový hardkorovej, ale z druhý půlky je naprostý čilíček, tak mě zajímaly vaše vzpomínky právě na ten konec školního roku.
2: Dobré ráno, Tome. Hele, pamatuju si to úplně jako dneska. Dětky jsme chodili nahoru, kde byl projektor, tak nám tam promítali filmy a tak dále. A pak jsme chodili do počítačové učebny za odměnu, kde jsme hráli hry, pařili jsme bulánky.
1: No ale měli jsme tady i rebely.
3: Ale tak já jsem vždycky jako na základce jsem musel dochodit, že jo, klasika, ale potom na střední, když jsem pak bydlel sám, tak vlastně se uzavřely známky a já už jsem se ve škole neukázal ani na jednu minutu.
4: Konce vždycky školního roku zatahovačky, takže psaní si omluvek sám, nebo mě vždycky napsal starší brácha, což bylo super a vlastně jakoby dělali jsme všechno, chodili jsme po venku, flákali jsme se na sídláku, bomba vzpomínky.
1: Ok, ale nejvíc z vás ten systém podělal maty.
5: Nám odjel 3 dny na 6 týdnů do lázní a my jsme nechodili do školy samozřejmě, ale mluvím o době ještě té minulé, protože jsem starý boomer. Takže jsme neměli omluvenky potom, jsme mě zahodili 3 dny.
1: Jako nouzový řešení na to, že prostě nenosíš do školy omluvenky a že tam 6 týdnů regulárně nechodíš, to zní velice dobře. Tak užívej zbytek neděle, no a my se slyšíme zase zítra ráno i spolu s Romanem tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus. Hey, Jill.

0: Ahoj, tady Alex Šupenič, posloucháš Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin. It's okay, okay.

0: není fízel, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Radio Spin.